0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s Michýna.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio. Hit Radio. Go.

zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nájemné v Česku ve druhém čtvrtletí mírně vzrostlo. Průměrně lidé platili 343 korun za metr čtvereční, o zhruba 1% více než na začátku roku. Výrazněji nájmy zdražovaly jen v Pardubicích, Ostravě a Olomouci, v řadě dalších měst naopak klesaly. Od roku 2014 se potom ceny nájmů v Česku více než zdvojnásobily. Ve Spojených státech sílí odpor proti rozsáhlé síti kamer, které automaticky snímají poznávací značky aut. Společnost Flock jich za několik let nainstalovala přes 100 tisíc a jejich data využívá například policie. Kritici se obávají zneužívání systému a zásahu do soukromí. Někteří lidé proto kamery dokonce ničí. Více než 70 amerických obcí už v posledních měsících spolupráci s firmou ukončilo. Discord v Brazílii pozastavil možnost živého vysílání. Nařídili mu to tamní úřady po sebevraždě 13-leté dívky. Ta byla údajně během živého streamu na platformě vyzývána k sebepoškozování. Discord jakékoliv podněcování k násilí na své platformě odmítá. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na zámeckém rybníku v Teplicích řeší úhyn labutí. Během několika dnů tam uhynuli 4 ptáci. Mezi lidmi se objevily i spekulace o souvislosti s novým provozem lodiček. Radnice to ale odmítá. Podle záchranné stanice stojí za úhynem nejspíš ptačí botulismus. Nemoc spojená s přehrátou vodou a bakteriemi ze dna postihuje vodní ptáky napříč Českem. Teplice nejsou výjimkou. Na severu Čech bude dneska oblačno až polojasno, odpoledne pak až zataženo. Během dne přehánky jen ojediněle, večer pak četnější. Nejvyšší teploty dneska mezi 17 až 21 stupni.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: A tak si dáme hnedka rozcvičku, ne po ránu. Jasmin začala vstávat a cvičit. Dobré ráno.
4: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
9: Snídaně šampionů.
8: Je to tak, 6:03 vám přejeme krásné ráno, Michal, Jasmin, David, ahoj.
10: Hezký úterý.
8: Jak se tomu říkalo, to rozpažování tohle?
11: Možná, ale já to určitě dělat nebudu, teda tak ráno.
8: Takže by ti praskl triko, jo, nebo co? Dobře, no. Tak vy se můžete procvičit s náma, můžeme si procvičit zpěv.
10: No tak jo, tak
8: to by šlo. A paté, Rose, Bruno Mars, začínáme. Hezké ráno.

0: Vy jste naši hrdinové. Aleso a Toulou, Hit Radio v 6.09.
1: Možná se blíží konec jedné velké internetové disciplíny. Závodu v tom, kdo nasbírá víc lajků a koho bude dřív bolet palec z nekonečného scrollování.
0: Ale japato.
1: Japato. Meta čelí obřímu soudnímu procesu, který může dost zásadně změnit fungování Instagramu i Facebooku, a je ve hře právě omezení toho nekonečného scrollování, protože víte to sami, že když jste na Instagramu třeba, tak ty reelska ty nekončí. A dřív to tak nebylo, dřív to prostě mělo nějakou stopku, ale teďka je to nekonečný prostor. No a mají se omezit i počítat lajků, což je samozřejmě velký nápor na lidskou psychiku, protože jak já mám vědět, jestli jsem měla hezkou dovolenou, když tam nebudu mít 800 lajků, že?
0: No, jasně.
2: A 800, jo. To se bavíme úplně v jiných
3: číslech. To jsou jiné čísla, no. Já jsem rád teda za 8, no. Co ty, Davide?
2: Já možná ještě za míň.
3: Ale jestli tohle teda zakážou, tak to bude polovina influencerů na práškách. Mm. To jsou třeba neurolo vzroste, jo. Si to představ, jo, najednou žádný lajk.
2: Je to zajímavé, že taková funkcionalita, která měla vlastně šířit dobro, ty lajky, vlastně ve výsledku šíří zlo, protože se podle toho lidi porovnávají a tak dále. Je to vlastně jako kdybyste představili ten dislike button, o kterém se taky mluvilo, jako palec dolů, že jo?
3: Tak možná by mohli dát pryč ten like button, jo, a nechat tam jenom ten dislike.
2: No, tak to by bylo
3: ještě lepší. Ale tak třeba, když nebudeme scrollovat, tak lidstvo začne dělat něco užitečného. Napadá mě třeba, že tohle vlastně může zachránit naše záchodové seance, jo? Že třeba začneme zase zpátky číst návody použití na těch osvěžovačích, jo. Vracíme se takzvaně zpátky do starých času. Takže dneska je ten soudní proces, jo?
1: Myslím si, že
3: dneska.
1: Jo?
3: No tak my to probereme s váma zítra. Uvidíme. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, Sharks, 6 hodin 11 minut, dneska ráno.

0: srpna 2126. Za 100 let. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, chvíli po čtvrt na sedm. Včera se přes Moravu přehnalo Bow Echo.
1: Bow co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Bow Echo.
2: Co?
0: Takhle, já jsem
2: nepomáháš.
0: Teda, já jsem teda ještě z té doby, kdy dřív prostě přišel slejvák, nebo trakaře, nebo prostě si říkalo, hele, byla bouřka jako kráva. A dneska byste si na tu předpověď počasí vzali cizí slovník. Taky vám přijde, že to není tak dlouho, co začali se říkat názvy, nevím, Supercela, Bow Echo a tohle a tamto. Že jo, že to není tak dlouho.
1: Hmm. Není to tak dlouho, ale teda rozhodně neznám Bow Echo. Takže no, co je Bow Echo?
0: Bow Echo, ale tak já jsem si ten slovník nevytáhnul teďka, promiň. Já jsem to tady jenom čet, David už to hledá. Já si myslím, že to bude nějaká formace bouře, co z názvu možná vypovídá, ve tvaru luku. Je to možný?
2: Může být, bou je luk, no.
0: Tak to bude asi ono. Tak to bude okay, asi
1: takže
0: ono.
1: Na Opavsku, jo.
0: Na Moravě. Tak co, Dave?
2: Hele, je to prostě bouřka jako kráva, no, jak jsi říkal.
0: No jasně. Já nevím prostě, kam se vytratily ty tradice, jo. Já si vzpomínám, člověk, když šel třeba do hospody, bavil se s kámošem a říká, tyjo, dneska pršelo jako kráva, jo. A dneska prostě taková ta jiná doba a, hele, prosím tě, dneska bylo strašný, to je Bow Echo. Jo, ale přepojí toho panáka a to super celá, tyjo, dost to. Nevím, no.
1: Myslím si,
0: že bychom měli možná u nějakých názvů zůstat prostě u těch tradičních, prostě pršelo jako prase, no. Kamrad, Be Mine, za malou chvíli na Hit Radio a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, velký pozor si v těchto chvílích dávejte na hlavní trase z Teplic směrem na most. Máme informaci, že za nájezdem od Kladrub jede osobní auto v protisměru, tak s tím určitě počítejte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Hot, tohle je Pink, 6.30. Tak co, Davide? Ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Norský král Harald V. skončil v nemocnici a na 2 týdny přerušuje své povinnosti. 89letý monarcha se léčí s krevními onemocněními a v nemocnici musí řešit komplikace spojené s léčbou. Během jeho nepřítomnosti převezme královské povinnosti korunní princ Hákon. Fanoušci, rodina a přátelé se ve Swansea rozloučili se zpěvačkou Bonnie Tyler. Pohřeb doprovázeli její nejslavnější písně a příjezd rakve přivítali fanoušci potleskem. Velská zpěvačka zemřela v červenci ve věku 75 let. Staré počítače se stávají stále vyhledávanějšími sběratelskými kousky. Nadšenci zachraňují a opravují desítky let staré stroje značek Atari, Commodore nebo IBM. Ty nejvzácnější mají dnes obrovskou hodnotu. Například první počítač od Apple se může prodávat za stovky tisíc dolarů.
0: Jo, možná, kdybychom si schovali tenkrát náš první počítač, tak jsme mohli vydělat nějaký peníze. Vzpomenete si na váš první počítač? Co by
2: no
0: tady?
2: Tak značku si nevybavím, ale co mě zůstalo v paměti, je ten obří monitor, který byl nejenom obrovský, ale ještě strašně jako široký dozadu. Jako.
0: No, ty jsi musel mít 2 metry od zdi, že?
2: Strašný.
0: Neskutečný.
2: Jak se to strašně proměnilo všechno za těch pár let.
0: No jasně, já si třeba pamatuju, jak jsme instalovali na první počítač Windowsy. Museli jsme sundat ten boční kryt na tom počítači, vzít podložku spod myši a foukat celou instalaci, jinak by se to vyplo. Jo, takže...
2: A dost možná jste k tomu poslouchali tuhle písničku, ne?
0: Tohle je rok 2000, to je vlastně srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Spooks, Things I Have Seen, a možná jste to poslouchal tenkrát na počítači s Windows 2000, tak pojďme na to.

0: vaše cesta právě teď vede kamkoliv, jsme rádi, že jsme u toho s vámi. Calvin Harris, My Way. Tohle je Hit Radio v 6.38. Dobré úterní ráno.
1: Možná si vzpomínáte na dobu, kdy největší sociální síť byla vaše ulice před barákem a v jedné řecké obci se rozhodli, že tenhle ten pocit dětem zase vrátí. Jo. Jeden starosta tam vymyslel takovou věc, že každý večer uzavírá od 9:30 do půlnoci hlavní silniční tahy, aby si děti měly kde hrát. Což mi přijde hezký, zároveň, když si to představím tady v Čechách, tak by to bylo hnedka, jako, teď já tady jezdím 20 let, ať si hrajou jinde.
2: Já bych to ocenil a ani by to nemuseli starostové městské části, kde bydlím, dělat kvůli dětem, ale i kvůli mně. Jo, že by se to mohlo na noc zavřít, protože ty jsi říkala, že máš problém, že tě jezdí drifteři pod barákem.
1: Včera jsem se zase vstekala vždycky, po 10:00 začnou.
2: Já bych to zavřel, co? Já bych to zakázal všechno, internety bych zakázal.
3: Souhlas.
2: No, přesně, hele, tenkrát za starých bylo prostě líp, no. A co děti? Co děti?
3: Mají si kde hrát. To je ta legendární písnička, až se bude psát rok 2026. Hmm.
2: No, já si myslím, že se to k tomu starostovi právě, odkud to bylo?
1: Řecký.
2: Řecko, že se to k tomu řeckému starostovi dostalo až o 20 let později a řekl si, tyhle, oni ty děti si fakt nemají kde hrát, asi to zavřem, no. A udělal z toho hotovej ráj na zemi. Hele, tam musí být takovej klid.
1: To prostě musí být pecka.
2: Bomba. Coldplay Paradise. Tenhle ráj k vám posíláme za chvíli taky i na rehab a přihodíme i úterní dopravu. Hezké ráno.
4: Největší hity, největší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. S kratším zdržením teď ráno počítejte na Litoměřicku. Omezení čeká na průtahu v obci Štětí, kde je odstavený nepojízdný autobus. Projíždějte tam proto určitě se zvýšenou opatrností.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: taneční muziky takhle po ránu. Ina Rehab, I'll Be Waiting v 6 hodin a 50 minut. Představte si, že vám šéf řekne, že nejsou peníze na výplaty a jediná záchrana je OnlyFans. Kalifornské univerzitě došly peníze na výzkum svišťů, tak si založili účet právě na OnlyFans a místo erotiky tam za $5 měsíčně nabízejí videa těhle roztomilejch hlodavců. A funguje jim to, vydělává.
1: Že opravdu je nějaký zvíře na OFku, jo?
0: No funguje jim to, funguje jim to. Vlastně mi to přišlo, že ta univerzita už nevěděla, co by, tak mi to připomíná takový to český přísloví, tonoucí se OnlyFans chytá.
2: No, tak už nejen bobři, ale i svišti, jo, na OnlyFans.
0: No jasně, no. Hele, ale zase představ ten společný výpis účtu se ženou třeba, co máš, jo? Hele, miláčku, já tam chodím opravdu jen kvůli těm svištíkům. Fakt, jo. A taková otázka, kdyby nám čistě teoreticky vedení rádia vzalo plat, tak jaký obsah bychom na OnlyFans zvládli natočit my tři? Já nemám, co nabídnout.
2: Já taky jo? Ne, tak asi Jasmin je to na tobě.
0: Je to spíš ostuda, Jasmin, tak asi bys to musela táhnout, no.
1: No, ach jo.
0: Takže když si to projedeme, jo, pojďme si to zčotnout. Takže bobry na OnlyFans máme, kozy taky, hady a teďka nově spíště, ale ty vole, ještě chvíli a bude tam úplně celá fauna. Neuvěřitelný.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnipark.plon.cz.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna začne v září projednávat zmrazení platů politiků. Návrh počítá s tím, že by jejich platy zůstaly beze změny až do konce roku 2030. Koalice se dohodla, že se návrhem bude zabývat před změnou financování České televize a Českého rozhlasu. Vláda přitom zmrazení platů podpořila už loni v prosinci. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily silné bouřky, provázely je silný vítr, kroupy i přívalový déšť a hasiči měli přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině potom zůstalo bez elektřiny. Podle meteorologů teď extrémní vedra vystřídají mírnější teploty a častější déšť. Společnosti Meta hrozí ve Spojených státech obří pokuta. Koalice amerických států ji žaluje kvůli tomu, že Facebook a Instagram měly být navrženy tak, aby na nich děti trávily co nejvíc času. Podle žaluby tím firma poškodila duševní zdraví dětí a dospívajících. Meta může podle textu dostat pokutu až 1,4 bilionu dolarů, což by pro ní mohlo být likvidační. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ústí nad Labem likviduje nebezpečný invazivní pajasan. Letos má město v plánu odstranit 47 vzrostlých stromů a 37 mladších jedinců. Invazivní druh stromu, který ničí všechny ostatní druhy, se na seznam druhů s významným dopadem na přírodu Evropské unie dostal v roce 2022. Ústí nad Labem s ním systematicky bojuje od roku 2024. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni. Dopoledne bude oblačno až polojasno, odpoledne pak až zataženo, večer se můžou přidat přehánky.

0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ráno.
2: A krásný úterý, krásný.
1: Dáme si lekcičku skloňování.
2: Já jsem totiž chtěla říct čtvrtek, nevím proč, já mám posunutý týden.
1: Já jsem se tak trošku těšil, že to bude čtvrtek, ale pak si říkám, ono je teprve úterý, takže bude muset říct zkrásnej, krásný. Hezké ráno.
2: Mimochodem, třetina z nás, věřte tomu nebo ne, má doma takový muzeum záhad a skladuje věci, které už nejspíš nikdy nepotřebuje. Co tam máte vy? To provedeme za chviličku.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Tohle je fantastická Avril, 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Máte doma taky takovou tu jednu krabici, kterou se bojíte vyhodit, i když absolutně nevíte, co v ní je, ale jste si jistý, že někdy by se tak jako mohla hodit? Pokud jo, tak nejste sami, protože podle průzkumu má 35% lidí doma věci, u kterých fakt netuší, k čemu jsou, ale chtěje. Příkladem jsou takový kabely, že jo?
0: No, to jsem chtěl říct právě, a David už taky se přidává tady, pokyvuje. Krabice s kabelama, to má se na doma každý, ne? Kabely, které už se dávno nepoužívají, a je nám líto to vyhodit. Možná to je příprava na budoucnost, že bychom se na tom měli obysit, nebo já nevím, jo.
1: Nebo telefony možná.
2: Taky, mě napadly digitální foťáky, kterých my doma, nebo moje rodiče mají strašně moc. A k tomu samozřejmě další a další kabely a nabíječky.
0: No jasně, no. A nabíječky, které už taky nefungují dneska.
2: Ani baterky nefungují.
0: No, babička byla na tohle expert, ona teda skladovala úplně všechno a hlavně největší bizar na tom byl, že ona věděla přesně, kde co má. A ono se jí to vlastně jako hodilo. Pak teda bylo prýma, druhá věc, to po ní vyklízet, jo, ty věci.
1: A to mě překvapil teďka pán, jsme šli s přítelem do nějakého antikvariátu, scháněl tam nějakou rekvizitu na natáčení. A to je normálně tak strašně zastavěná jako oblast, tam se fakt nejde pohybovat. A pán starý, který vlastní ten antikvariát, tak prostě přišel, odněkaď to vytáhnul, přesně věděl, kde to má, i když tam byly jako tisíce knížek a nemohl se z toho vyznat, tak on nazdar vzal a dal.
0: A vy si slíte nějaký věci teda, takže shodli jsme se na těch kabelech a nabíječkách, to máme. Máte ještě něco? Třeba kdybyste měli teďka přijít domů a vyhodit jednu věc, kterou jako tak nějak tušíte, že vám je k ničemu, ale říkáte si, co kdyby se to někdy hodilo?
1: Já tam mám maturitní šaty.
0: Já jsem se maturitní vysvědčení.
1: Ne, to vůbec
2: to mám já zase, no. Všechny možný vysvědčení a sešity, zápisky ze základky, které samozřejmě už nikdy nepoužiju.
0: A tak to nevyhodíš,
1: ne? Šprťák, že?
0: A já si myslím spíš nějakou jako takovou hodnotnou věc, jako nějakou třeba vázu nebo něco takového. Já to teda neskladu, takže já se nepřidám, jo? Jenom ty kabely.
1: No tak uvidíme, co naši posluchači.
0: Dejte nám vědět 777-937-777, jakou nejbizarnější a záhadnou věc doma skladujete a je vám líto to vyhodit. Když nám to nahrajete na tohle číslo jako hlasovku přes WhatsApp, budeme moc rádi, nebo nám to napište klasicky SMS-kou. My k vám posíláme vynikající song Self Aware, tohle jsou Temper City na Hit Radio.

0: To je fajný vibik. Mohombi Bumpiraj. 7.14, posloucháte Hit Radio. Třetina lidí doma schraňuje starý krámy, protože je líto to vyhodit, protože co když se to někdy bude hodit? Nebude, jenom si to syslíme jako křečci. Tak jsme se ptali vás, co je ta věc, kterou byste nevyhodili, kterou doma tak nějak trpíte.
1: Tak Jindra píše, dobré ráno, mám na půdě spoustu krámů, ale věc, kterou nechci vyhazovat, protože se bude určitě někdy hodit, jsou nosítka na rakev.
0: Tohle se hodit jako bude asi všem. Jo. Další zpráva od Luboše. Ahoj, no, já bych vyhodil asi dvě zbytečné věci z domu. Tchýni a její dceru. Hezký den, Luboš.
1: Vy jste to vzali teda z hurta. Barča, ahoj, teďka to berte s rezervou. Manžela, rozhodně manžela, nevím, k čemu slouží, ale je mi ho líto ho vyhodit.
0: My jsme jako mysleli, že nám píšete nějaký konkrétní věci, třeba jako ty nosítka na rakev, jo.
2: Jestli to není partnerka toho Luboše, který by vyhodil zase jíst.
0: Jo, že jste to napsali navzájem. No, takhle, já si myslím, že všichni, kdo se jmenujou Jindra, Luboš a Barbora, lidi, vy budete mít dneska hodně co vysvětlovat. Pojďme na hity, tohle je Adele, Rolling in the Deep, 7 hodin, 15 minut.

0: Hit Radio, Adele, chvíli po 7:45. Dobré ráno a dobrou noc vlastně taky. My se tady pořád bavíme o tom, jak vás doprovázíme do práce, ale úplně zapomínáme na vás, kdo se z té práce vracíte, kdo jste třeba po noční šichtě, po 8-hodinovce nebo 12-hodinovce. Tak dobrou noc, dobře dojeďte, pokud jedete autem. Za malou chvíli vám řekneme, kde to stojí, na co si dát pozor, co vás zdrží na cestě do postele. Taky samozřejmě přihodíme další muziku, tohle je Poetika, no a už se můžete těšit zhruba za nějakých 15 minut na soutěž s Kozlem, o tom bude rychlá pětka, hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
12: No jo, ale jen na rok.
13: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
11: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
14: Louští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
15: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
14: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
15: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
14: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
15: www.cirkushumberto.com.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si dnes ráno pozor na Liberecku v Chrastavě. V Liberecké ulici je na silnici rozlitý olej. No a opatrně taky v Chomutově, kde nově čeká dopravní omezení ve Škroupově ulici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí.

0: minuta po půl osmé, dáváte si úterní Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a Linkin Park a tohle je Davidův
1: ranní update.
2: Letošní rekordní vedra začínají Česku vystavovat vysoký účet. Sucho škodí zemědělství i lesům, horko komplikuje dopravu a zatěžuje nemocnice i elektrickou síť. Celkové škody zatím vyčíslené nejsou, podle odhadů se ale budou pohybovat v miliardách. Kapesné dostává v Česku téměř 9 z 10 dětí. Nejčastěji jde o částku do 600 korun měsíčně. S rostoucím věkem navíc hotovost stále častěji nahrazuje bankovní účet. Chorvatská města zpřísňují pravidla oblékání turistů. K Dubrovníku nebo Splitu se nově přidal Zadar, kde je v historickém centru zakázáno chodit v plavkách nebo bez trička. Za nevhodné oblečení hrozí turistům pokuta přes 3000 korun.
0: No, ale to schvaluju, tohle kvitu. Já by si myslím, že by se to mohlo zavíst i u nás, protože není nic horšího, než když potkáš v Tesku u rohlíku upoceného borce bez trika.
2: Já bych to nedělal plošně, já bych nastavil různý hladiny těch pokut podle toho, jak to tělo vypadá.
0: Tak počkej, jakože záleží ještě teda na pohlaví, jo?
2: No tak třeba jde pěkná blondýna, krásný tělo, 90-60.
0: Takže by si ještě dvě kila dal.
2: Třeba, no. A pak chlap, člověče, vy s těma trojkama prsama, vy to máte za 1000 korun.
0: Pojďme soutěžit. Tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
3: Ochucené nealko kozel 0%, k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru, spoustu dalšího, tak už za chviličku.
0: Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď hity Super Hajnýka, Following the Sun, hezké ráno.

0: Super Hajnýka, Following the Sun, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.36 a tohle je soutěž s kozlem.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte v rychlé pětce výhru v hodnotě 5000 korun od kozla.
2: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko kozel. Mají tři nový příchutě. Černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na jejich e-shop.
0: No a kdo se o to zasoutěží, bude Lucka. Lucko, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré Ahoj. Ráno, zdravíme do Markvarce. Prosím tě, to je na mapě, kde není to u Pelhřimova někde tam náhodou?
3: No ještě.
0: Že jo, no já jsem si říkal, že to znám, takže Markvarec u Nové Cerkve. No tak pojďme si zasoutěžit, ty jsi napsala, chci soutěžit, pivo je vášeň, tak máme pro tebe nealko pivo.
3: Jo, jasný, nevadí.
0: No, jasně, pojďme na to.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se nazývá samice od koně?
4: Po dlouhý době bychom mohli vzít někoho novýho, tak jsme toho neměli.
0: David, zkus to, takhle, jedna možnost, vždycky možnost se opravit, zkus to.
3: Kobila.
2: Bereme.
0: Dobře, tak teď už bez možností opravy.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik rohů má klasický obdélník?
3: 4.
0: Jo.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Který nápoj se vyrábí z chmelu, sladu, vody a kvasnic?
3: Pivo.
0: Ano.
2: Ano, 4. otázka. Jak se nazývá plod kaštanu?
0: Tak, Lucko, my musíme vzít někoho jiného.
2: Musíme
0: vzít někoho jiného, tak zkus to příště, zkus to třeba zítra, jo?
3: Jasný.
0: Tak, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
5: Dobré ráno, tady Katka.
2: Ahoj
0: Katko, dobré ráno. Tak,
5: dobré ráno.
0: Tak prosím tě, jak se nazývá plod kaštanu, co? Haló? Aha, dobře. Tak to...
2: To není rychlá pětka dneska.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam? Slyšíme se? Dobré ráno, snídaně šampionu.
5: Dobré ráno.
0: Aha, kdo tam další žena, kdo tam?
5: Petra.
0: Ahoj,
5: Petra.
0: Peťo, tak pojďme na 4. otázku.
1: Otázka 4. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se nazývá plod kaštanu?
5: Kaštan.
0: No jasně, kaštan, takhle jednoduchý to je.
2: Tak a 5. poslední otázka. Kolik nových příchutí má kozel?
5: 3.
0: Peťo, ty jsi divoška. Ty jsi přišla k hotovýmu. Normálně štěstí. Takhle po ránu. Ještě nám řekni, odkud jsi, Peťo?
5: Dolních Byt.
0: Jsem se z Markvartic. Odkud je ještě jednou?
5: Dolních Byty.
0: Dolní?
5: Od Příbram.
0: Dolních Byty, Příbramsko. No tak zdravíme do Dolních Bytů. Peťo, vydrž mi na telefonu. A Jasmin, co teda Peťa vyhrává?
2: Peťo, vyhráváš ochucený 0% nealko kozel, voucher v hodnotě 5000 korun od kozla.
5: No super, ten mám nejradši.
0: No tak to je bomba, to je krásná reklama. Peťo, vydrž na telefonu, přejeme hezký den a zatím ahoj.
5: Ahoj.
4: Jestli bychom to neměli udělat, jako bylo v Milionáři vždycky, že třeba po druhé otázce by byla napojeda lidí z publika, již po třetí přítel na telefonu.
0: Hele, dívej, že to seš ty, zítra zkusíme.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
1: Hit Rádio Nord Music.

0: Tohle je Marquez. 7.43 na Hit Rádiu. Vayamos compañeros. My se tady dohadujeme, co to Vayamos compañeros znamená. Basta. Já jsem se to dal do Google překladače a vyskočilo mi tady, Davide, jdeme, soudruzi.
1: Je to spíš asi něco jako Vamos compañeros, jako let's go,
0: let's
1: my
0: go,
1: friends.
0: Jako pojďme, let's go. Pojďme, my friends, pojďte naši posluchači, hezké ráno.
2: Pojďte s náma i za kulturou, protože pro vás máme tip, jak od září chodit právě za kulturou a přitom neutratit ani korunu. Protože stát rozhodl, že každou první neděli v měsíci budou vybraný státní muzea a galerie zdarma pro všechny. Poprvé už od 6. září, letos pak do konce roku ještě 4. října, 1. listopadu, 6. prosince a pak už prostě vždycky opravdu první neděli. Což mi přijde jako super. Máte tam Národní galerii, Národní muzeum, Technický muzeum, Moravská galerie, všechny tyhle ty super velké věci, tak máte zadáčo první neděli.
0: A ještě jednou pro ty, kdo se začal poslouchat, až když si řekla zadarmo, kdy to teda bude?
2: Každá první neděli v měsíci od září zadáčo všechny tyhle ty kulturní
0: každá
2: věci.
0: Každá první neděle v měsíci zadáčo. Jo, píšeme si. Jednou jsem slíbil. Tak děkujeme, Jasmin, to je zajímavý. Já možná začnu chodit asi do muzeí a do muzeu. Lipo a Krištof, prosím tě, Lipo. Tak vypínám mikrofon tady, to mi taky vypíná mikrofon. Tak. Jednou jsem slíbil, za chvíli další muzika, taky Rozalin Snap, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší@nabytek.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji www.sca.cz.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
16: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
17: 10 za měsíc?
16: Spíš 12.
17: 12? Vážně, Zuzko?
16: 7378.
17: Za toho velkýho Enyaqa?
16: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
17: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
16: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
18: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českolipsku, kde dnes čeká omezení na průjezdu Novým Borem. A opatrně taky v Ústí nad Labem, kde je zavřená Bělehradská ulice. Jezdí se dočasně objížďkou.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: 7.52. Ladíte Hit Radio, tohle je Lipo a Krištof. Krásné úterní ráno, představte si, že by existoval jeden den v roce, kdy můžete legálně zbalit kufry a odjet za svým bývalým. Nebo bývalou. Strávit spolu 24 hodin a doma, pozor, by nepadlo ani půl slova výčitek. Mm-hmm. Tak tohle existuje ve Vietnamu, tam mají festival lásky Kauai. Love Market.
1: Kauai,
0: kde se manželé rozdělí a jdou na celý den radit se svýma bývalýma. Tak si říkám, jestli by to přežila česká domácnost, jestli by to přežila vaše domácnost. Co tady u vás?
1: Jako randit, nebo jenom jako se potkat a na výlet?
0: Tak jako jenom randění bez těch ostatních
2: to
0: věcí.
2: To můžeš udělat i tady,
0: co děláš, no. Ve vztahu.
1: No ne, hele, mě by to bylo asi fuk, jakože i kdybych jela já, i kdyby jel partner, občas se s někým vidíme z minulosti, jdeme prostě na to kafe a vlastně my k tomu máme ten postoj, že ty lidi nám jsou už jakoby jedno, takže jako je to jedno, hele, je to jedno.
0: Víš, jaký k nám má Jasmin postoj? Jsme jedno prostě, a co ty, Davide?
2: Já to asi úplně fanoušek nejsem, takže já bych do toho nešel.
0: Jo. Já si myslím, není to úplně o nedůvěře, ale spíš je to o tom, že asi jako proč?
1: Proč,
0: to?
1: No, jasně, no.
0: Vlastně, proč? A my bychom potřebovali, vy do nás posloucháte, protože vám to určitě šrotuje, určitě jste si to představili. Abyste nám někdo zavolal a rozsek to teda v éteru. Pojďte nám zavolat 800 937 937, jestli to je fér nebo nefér, jestli byste to dali nebo nedali.
1: Jestli to je fér vůči tomu teda stávajícímu partnerovi.
0: Snídaně šampionů, dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno, no nečekala jsem, že když to zavolají, že se dovolám.
0: Je to na tobě, jenom ještě jméno poprosíme.
3: Lenka.
0: Ahoj Lenko, ahoj, dobré Leni. Ráno. Tak co, pustila bys tvého partnera s jeho ex někam na 24 hodin, třeba na wellness, při svíčkách a tak?
1: No.
0: Nekecej.
1: Protože ví, co má doma, ale že jo?
3: Ale je to odůvěřen.
1: No, přesně. No, jasně.
0: A tak možná ty bys opustila, že bys měla taky čas jako sama na sebe, že bys si řekla, hele, ať si jede, já si půjdu s kamoškama třeba na nechty, ne?
3: O, tak já bych třeba jela taky musím bývalým.
1: No. No, co by ne, no, když takhle to tam je daný.
0: Tak to máme...

0: No tak, takže tady to je 2-2, protože ty jsi, Lenko, tady na straně Jasmin a my s Davidem teda jsme tak nějak proti tomu.
1: Hele, já jsem na té straně, že taky bych to nepotřebovala udělat, ale že když už by teda to, tak OK, protože vím, že jsme oba v klidu.
2: Ano, ano, no. Je to vodůměře.
0: No a Lenko, kam teďka jedeš? Za bývalýma nebo do práce?
2: Chcete to fakt vědět?
0: No počkej, Ježiš. ať to je slušný, tak já to zeslabím, kam jdeš?
2: Ne, slušný to naprosto bude a já jedu do Hradce Králové pro lístky na fotbal, protože můj syn a můj bývalý chtějí příští týden jít na fotbal v Hradec proti, nevím, Řecku tam hraje nebo
3: co. Ana, ty najkos?
2: No, tak my jsme říkali, prosím tě, mohla bys nám pro ty disky zajet, my nemáme čas.
1: Ježíš, tak to je skvělý. Tak ty se s nám úplně krásně hodila do tohohle toho tématu, to je neskutečný.
3: Kruh se uzavřel.
0: Geniální. Děkujeme.
2: Taky zdravím, chlapy, jsem na místě.
0: Tak Lenka je na cestě, slyšeli jste to, tak my děkujeme za příspěvek, takhle to má vypadat. Lenko, tak šťastnou cestu, hezký ráno, hezký úterý a zase někdy ozvi, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Do 8. Cyril Stamlinin na Hit Rádiu, tak hezký den.

0: hosty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lék Tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu se vrátil do Česka. Podle lékového ústavu jsou aktuální zásoby vyšší než 10 000 balení. V řadě lékáren ale přípravek stále není dostupný a některé ho nemají ani u distributorů. Jinde jsou lékárníci schopni Tamoxifen zajistit nebo připravit do druhého dne. V Pryznicových lázních v Jeseníkách se objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. Celkem 111 lidí trpělo především zvracením a bolestmi břicha. Hygienici zatím nezjistili původce ani zdroj nákazy a pokračují ve vyšetřování. Lázně přijali hygienická opatření a zůstávají v běžném provozu. Bohatí seniori stále výrazněji mění podobu cestovního ruchu. Generace baby boomerů má více peněz, volného času a cestuje ve vyšším věku než předchozí generace. Za dovolené a poznávání světa proto utrácí stále větší částky. Cestovní kanceláře reagují nabídkou většího pohodlí, osobního přístupu i speciálních zájezdů pro seniory. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Na zámeckém rybníku v Teplicích řeší úhyn labutí. Během několika dnů tam uhynuli 4 ptáci. Mezi lidmi se objevily i spekulace o souvislosti s novým provozem lodiček. Radnice to ale odmítá. Podle záchranné stanice stojí za úhynem nejspíš ptačí botulismus. Nemoc spojená s přehřátou vodou a bakteriemi ze dna postihuje vodní ptáky napříč Českem. Teplice nejsou výjimkou. Na severu Čech bude dneska oblačno až polojasno, odpoledne pak až zataženo. Během dne přehánky jen ojediněle, večer pak četnější. Nejvyšší teploty dneska mezi 17 až 21 stupni.
0: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
17: A s Davidem a ten to celý ustal.
18: Snídaně šampionů.
17: Jste se rozhodli vám poodkrýt takové trošku zákulisí tady, co se děje chvilku před zprávama. Já se, jak to je dlouho, jak dlouho tě rozesmívám vždycky už před zprávama, tak měsíc?
19: Tak třeba měsíc.
17: Třeba měsíc a David to ustál, jo, ale dneska teda měl co dělat, protože já jsem přišel, maska nebo placka? Takže jenom takové zákulisní info. Tak přeji vám krásné ráno, doufám, že i atmosféra u vás je rozesmátá, že vás to úterní ráno baví a bavit vás bude i další muzika, ale Farben a Ilera, hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Vám krásný ráno, ale Farben Ilira v 8.06.
1: Představte si, že někomu pošlete zprávu, třeba, já nevím, z Prahy do Brna a dorazí mu za hodinu. Ne kvůli špatnému signálu, ale protože jí tam musí virtuálně donést holub. Mm-hmm. To se teďka děje. Existuje aplikace Carrier Pitch, která jde úplně proti, nechte toho, proti dnešní době, kdy chceme všechno okamžitě, protože ty zprávy neposílá hnedka, ale simuluje vám vlastně opravdu tu cestu toho poštovního holuba. Takže když to budete chtít do Londýna, tak třeba 6 hodin ta zpráva poletí.
0: Takže to přijde se zpožděním, je to vlastně jak teda novinka trhu, jo? Chápu, ano, to správně. No tak některé zásilkové společnosti v Česku, nebudu konkrétní, na tom postavili biznis. Jako, jo. Dobře, dobře, takže pojďme zpátky teda k věci. Takže ty si můžeš objednat tady toho, co to je, Carrier Pitch, o holuba.
1: Carrier Pitch, ano, a ta zpráva dorazí se zpožděním, záleží opravdu odkud kam to posíláte. Hodinu, 6 hodin, to je jedno, ale je to podle mě naprosto geniální způsob, jak se vyhnout nějakým nepříjemnostem, když třeba odešlete zprávu, kterou byste rádi vzali zpátky, že jo?
2: Ale ona naštěstí letí do Brna, takže někde na půl cesty můžu zrušit.
1: No,
2: zrušit.
1: Nebo toho holuba může sejmout nějaký jestřáb cestou, že jo?
0: Ale to je dobrý, já si úplně představuju, samozřejmě hoďme kamerem, komu se to nestalo, ale když jsme byli prostě trošku jako opilí, jo, a dostaneš ve dvě ráno úplně boží nápad, že napíšeš bývalce, nebo bývalýmu. Tak tenhle holub, jo, to bych vyběh, kdybych by to došlo a já bych to sejmul, jako jo, nepoletíš tam. Tak asi se vám to taky stalo, že jste poslali zprávu bývalýmu, ne? Kterou jste poslat nechtěli teda samozřejmě.
2: Přesně jak říkáš, a tehdy bohužel se nic s holubem udělat nedalo. Ten přistál, zprávu doručil a od té doby už jsme se nikdy nebavili.
0: A ráno přišlo jenom trapné přemýšlení, sakra, co jsem to udělal.
1: Jo, tak máte i vy, kdo nás posloucháte, nějaký podobný historky, jak jste napsali zprávu, kterou jste vlastně úplně odeslat nechtěli, jak to dopadlo, komu to bylo?
0: A takže může to být třeba mailová komunikace, protože já mám třeba osobně nastavený, že když odešlu mail, tak ho můžu, já nevím, třeba do půl minuty zrušit, mm-hmm, což se dost jako hodí, jo. Tak nám napište, jestli jste poslali třeba právě e-mail někomu šéfovi nebo partnerovi bývalýmu ve dvě ráno. Chceme vidět tady ty pikantnosti.
1: Číslo k nám.
0: 777-937-777 přes WhatsApp jako hlasovku anebo klasicky jako zprávu. Alex Warren, Ordinary, 808, Hit Radio, dobré ráno.

0: každý ráno, to jsme moc rádi, že trávíte s náma. Činasky, Hit Radio, 8:45.
1: Existuje aplikace Career Pitch, která vrací do komunikace dobu poštovních holubů. Vy pošlete zprávu, ona dorazí třeba za hodinu, za 6. Je tam dokonce malá šance, že váš virtuální holub cestou zahyne a ta zpráva nedorazí vůbec.
0: Je to prostě nějaké zpoždění, bezpečnostní zpoždění, dalo by se tomu říct. My jsme se vás ptali, jestli jste někdy odeslali nějakou zprávu, ať už mailovku nebo SMSku, a pak jste toho litovali. Tak těch zpráv od vás přišlo spoustu, píše třeba Holmy. Ahojda, já jednou poslal SMS paní učitelce Matouškové. Dobrý den, marodím s angínou, no a v seznamu jsem to poslal mamce. To byl fičák a takhle rychle jsem se z angíny nikdy nedostal.
1: To byl fičák, úplně to vidím. Šimon píše, ahoj, já jsem v jednu hodinu ráno omylem zavolal kamarádovi, protože jsem si spletl telefon se zprávama. Ráno mě napsal, proč jsem volal, tak říkám, že jsem si splet telefon se zprávama. To se stane.
0: To se, pozor, ale to se stane.
2: Jak jsi z toho vymluvil, ty?
0: No, nevím, jestli to máte podobně, ale asi pravděpodobně jo, ale vy když kliknete na nějaký kontakt, tak jakmile se začne vytáčet, tak mně přijde, že jakmile se toho dotkneš, tak tomu druhému v dnešní době zvoní telefon, jo. A to se, když se ti stane v noci, já to Šimone, hele, já jediný tě tady v tom studiu chápu, kamaráde.
1: Ale tohle chápu, že teda se opravdu stalo, ale kolikrát já nesnáším takový ty trapný situace, kdy někdo dělá, že vám něco poslal omylem. A to se mi děje často, že mi někdo něco napíše jakože omylem, ale ty víš, že to ten omyl není.
2: Prosím,
1: to
2: tě, už je co pak třeba?
0: No, to by mě zajímalo. Zajímá.
2: No. No co třeba?
0: Co ti omylem posílají takhle kluci? Co ti může náhodou přijít
1: tak,
0: od
1: Kamila,
0: cizího kluka?
1: Jo. Dobrý den, mně se nechtěně poslaná zpráva nestala v opilosti, ale naopak na druhý den po kocovině, kdy jsem psala kámošce, že mám potom pivu teda pořádnou
0: Načku.
1: Zpráva byla bohužel odeslána do UAX obchodu, kde jsem si měla vyzvednout osobní odběr. Ze studu jsem tam potom pro zásilku poslala kámošku.
0: No. Taky Daniela se přidala, ahoj, krásné ráno, já psala mámě, jestli mi obarví vlasy. Bylo mi asi 19 a přišla odpověď. Nikdy jsem to nedělala, ale můžu to zkusit. Ano, věci se dějí tak, jak mají. Já tenkrát napsala, že je to omyl, dnes či o pár let později bych reagovala jinak. Byl to evidentně chlap se smyslem pro humor a co se nebojí. Takže to poslala chlapovi, to píše Daniela. Tak my vám děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Nebyly to žádný velký fopáčka vlastně.
0: No, docela v klidu. Vlastně tohle tady se dá říct přísloví dvakrát měř a jednou řeš, takže opravdu si promyslet to, co chceme komu poslat. My taky, co tady řekneme, tak už nejde vzít zpátky.
1: Bohužel.
0: A říkám si, že občas by se taková funkce hodila, no. Kolikrát ráno? Tak 3x. Camila Cabello, Shawn Mendes, Señorita, další songy pro vás, 8 hodin, 18 minut a my vám zítra přejeme fantastické úterní ráno.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita. Jak to v úterý ráno jezdí, řekneme za chvíli, bude doprava, taky víc muziky Ray Dalton, anebo Offenbach a Norma Jean Martin. Hezké ráno, zítra rádia.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Hasiči teď likvidují padlý strom na Teplicku, opatrně v Krupce. A pozor taky na D8, kde čeká omezení mezi kilometry 16 a 18 ve směru na Ústí nad Labem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Ray Dalton v 8.32. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Quentin Tarantino se ostře pustil do současného Hollywoodu. Podle slavného režiséra šla kvalita filmů za posledních 6 let výrazně dolů. Současnou produkci označil za bezduchou továrnu a dodal, že si dnes raději přečte knihu. České knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování knih, přestože jejich počet postupně klesá. Rozšiřují nabídku o vzdělávání, komunitní akce nebo poradenské služby. V Česku jich stále funguje přes 5 000. Americký profesor nachytal 32 z 35 studentů při používání umělé inteligence. Do zadání ukryl neviditelný pokyn bílým písmem, aby práce obsahovala slovo Madagaskar. Objevilo se téměř ve všech odevzdaných esejích a prozradilo, že studenti využili AI.
0: Teda my se bez té umělé inteligence už ani nedojdem na záchod.
2: Prostě neuděláme nic. Já jsem včera v práci dostal jedno zadání. Úplně automaticky rovnou otvírám umělou inteligenci a ještě upravuju tu odpověď tak, že vždycky napíšu. Uprav to, aby to neznělo tolik jako umělá inteligence. Aha.
0: No, je důležitý pro mě. Je důležitý říct, že to bylo v jiný práci, protože tady se nic s umělou inteligencí neděje, Davide.
2: Vůbec.
3: Mimochodem jsem slyšela, že naše generace vlastně, byť bychom měli být nejvyspělejší, tak fakt je ta nejhloupější vlastně.
0: Vaše generace.
3: Ne,
0: Z,
3: vaše i tato. Všichni hloupneme, už je to.
0: Naše generace. Ty jsi generace Z, my jsme mileniálové, my jsme ti dinosauři, jo?
2: Na nás nesahej.
0: Jo, ti lepší.

0: Jedno rychlý kavčo, Sabrina Carpenter, Espresso. 8.40, tohle je úterní Hit Radio. Dobré ráno, šampioni.
1: Kdo plánujete miminko, tak si možná otevřete kalendář, protože od teďka už nepůjde jenom o znamení zvěrokruhu, jo, kam to chcete jako trefit, na jaký měsíc, ale taky o 50 tisíc navíc. O co jde, to si řekneme za chviličku.
0: A taky budeme hrát další parádní songy, tohle vás zabaví Miles Smith, Nice to meet you.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
10: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
11: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Tisku levně CZ.
15: Náplně hned.
2: Hit Radio.

0: Love the way you lie, Eminem, Ariana na Hit Radio. V 8.52 přejeme fantastické úterní ráno.
1: Letos bude na Silvestra pár lidí, kteří si budou fakt hodně přát, aby ta půlnoc přišla o něco rychleji. Hlavně teda rodiče, který může pár minut u toho porodu udělat rozdíl 50 tisíc korun. On totiž prezident Petr Pavel podepsal zvýšení rodičovského příspěvku a u dětí narozený od 1. ledna 2027 se má zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun.
0: Takhle, vy, kdo zaděláváte na děti třeba někdy teď, tak to je v suchu, jo, ale vy, kdo máte termín okolo Silvestra, co? Je někdo mezi váma takovej? Určitě, jo, tak si říkáte, jestli to bude 350 nebo 400 tisíc a já si úplně dovedu představit, jak to bude vypadat na těch porodních sálech v České republice, jak to vyjde třeba na 23,59 a teďka ten otec
1: vydrž.
0: Ještě vydrž, ještě chvíli ne a bude odpočítávat a 9, 8, 7, do půlnoci, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: šťastný nový rok! Je to tam! 400 kolíků v kapse!
1: Už 31.
0: prosince. Mámo, ty jsi to dala!
1: Ve všech rodinách.
0: A nebo prostě takhle. Nebudu naivní, myslím si, že se bude dát s porodníkem domluvit. Bude to takový...
1: Zacpěte to tam ještě.
0: Ale prosím tě, ale nenapsal bys mi tam za dvojku do kapsy 1. ledna do toho rodného listu, co? Dvojčičku, porodník. Hele, za 5 je to tvoje. Pojďme na hity, hezké ráno.

0: Lady Gaga Poker Face, tohle je úterní Hit Radio snídaní šampionů a ta se tímhle songem dostala do úplného finále a my vám chceme poděkovat za další společný ráno.
1: Díky, že jste to s náma přežili, snad jsme vás probrali, užili jste si s náma úterý a slyšíme se zase zítra.
0: No a kdybyste si to chtěli dát zpětně, můžete jako podcast snídaní šampionů, tohle dejte na Spotify, nebo se to taky během dne objeví na webu hitradio.cz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Podíváte si, užijte další muziku, Eva Farná s Vyždiskou, Ed Sheeran a my se těšíme zítra ráno.
1: 6, ahoj.
0: Čau, hezký úterý.
3: Tak si jiný šampionů to má za sebou a teď pojďme na silnice, je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a pozor, v Litvínově v ulici Kloučkám poblíž křižovatky z Gorkého, tam probíhají stavební práce a komunikace uzavřena a potrvá to až do 20. srpna, takže už jenom 2 dny a bude to volný. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
7: Auto ESA to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
6: Auto ESA to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
14: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů. Návrh rozpočtu musí být předložený do konce září. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupovití i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Barumček Rally je za námi. Na jeden z nejznámějších motoristických svátků letos dohlíželo přes 300 policistů, kteří odhalili přes 300 dopravních přestupků. O jaké šlo, ví mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
15: Nejčastěji šlo o překročení maximální povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, návštěvníkům i obyvatelům regionu za ohleduplnost a respektování bezpečnostních opatření.
14: I díky tomu proběhl letošní ročník bez závažnějších komplikací. No a obranu královéhradeckých fotbalistů posílil slovenský zadák Filip Mielke. Člen reprezentace do 21 let přestoupil z Podbrezové. Délku uzavřené smlouvy východočeský prvoligový klub na svém webu nezveřejnil.
3: No a co počasí dneska, tak jak už jsem říkal včera, dnes nás čeká nejchladnější den tohoto týdne, ještě teď dopoledne oblačno až polojasno, postupně se ale zatáhne a čekáme přehánky a později odpoledne čekáme déšť na většině území. Teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin úplně přesně, Dan Rakacký všem přeje krásné dopoledne, s vámi Hit Radio Nord Music, díky, že jste s námi. No a za malou chvíli se taky podíváme na to, že dneska v podstatě slavíme druhého svatého Valentína. Jak je to možný, že o tom nikdo neví? No tak teď už to víte a za chvíličku vám řeknu víc. Teď už jsou tady Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? Hezké dopoledne.

Shape of You, Ed Sheeran a song, který má za sebou miliardy shlédnutí na YouTube, tak úspěšné je. S vámi Hit Radio Nord Music, dám přeje krásný dopoledne a už jsem to trošku jako nastínil, dneska slavíme takovýho druhýho svatého Valentína a moc o to neví, pojďme si trošku dát atmosféru na to, protože dnes, přátelé, je významný den, dnes slavíme Mezinárodní den párů. Tak pojďme úplně na začátek, celý to začalo, to víme každej, Adam a Eva, že jo, tam to odstartovalo, ten pár, už tehdy Adama, Eva štvala a vlastně to pokračuje dodnes, ono to je obráceně samozřejmě, i Evu štval Adam, jo, ale prostě, jak se to říká, co se škádlívá, rádo se mívá. Další slavná dvojice, co mi napadla teď, tak Roma a Julie, ale ty to měly trošku složitější. Pojďme si ale říct, že láska není vždycky jednoduchá, ale když se dva spojí, tak to může být velká zábava. A mám tady pro vás tip, jak to můžete klidně dneska oslavit nebo jenom připomenout, že je ten Mezinárodní den párů, tak můžete svému protějšku napsat třeba milý vzkaz. To potěší, jo, jenom třeba myslím na tebe, těším se na tebe, chybíš mi, nebo můžete darovat květinu, anebo si udělejte společnou hezkou chvilku. I to jde. Protože pojďme si říct upřímně, že nejde o dárky, ale to nejlepší je být prostě spolu. Tak na to vzpomeňte dneska, až třeba přijdete z práce domů, nebo pokud máte dovolenou, tak třeba za chvilku můžete si udělat krásnou chvilku u kávičky, dát si svačinku, nebo ještě možná pozdní snídani 9.13. Proč ne? Jediný, kdo nemá z dnešního dne párů radost, to jsou ponožky. Protože pokaždý se v Praze jedna ztratí.

0: ikona let 90. a možná i takový sexy symbol. Britney Spears, Criminal na hitrádu North Music. S vámi Dan za 6 minut, 9:30, přeju krásný úterý už, to znamená, že pondělí jsme přežili. A já jsem před chvíli zmínil, že dneska máme Mezinárodní den párů a že jediný, kdo se z toho dne netěší, jsou ponožky, protože se vždycky jedna ztratí v pračce. Na tohle to reagoval Milan Zlom, který mi napsal na 377-39-958, to je náš WhatsApp, že má jeden poznatek, doslova, mám jeden poznatek s těma ponožkama, tak pokud jsem měl přítelkyni a ona prala, po každý mi chyběla jedna ponožka, ale od doby, co jsem sám a peru si sám, se mi nestratila ani jedna. Mám podezření, že mi to dělala na schvál. Je to možný, Milane? A to si ještě vem, kdyby se ti začaly ztrácet trenky. To by bylo podezřelý.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
12: No jo, ale jen na rok.
13: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
11: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CCinternet.cz. Internet, který má šťávu.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
16: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
17: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

legendární song 90. let Insomnia v novém kabátě Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Posloucháte Hitrádio Rock Music a i když dneska to teda venku na koupání není, tak už od zítra bude teplota zase nahoru a možná budete přemýšlet o tom, že zavítáte k vodě, ale pozor, kvalita vody se tam na severu Čech trošku zhoršila. Třeba Nechranice hlásí zhoršenou kvalitu vody, slovy hygieniků to zní takto. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže. Po koupání se doporučuje osprchovat. Tak není to úplně jako strašný, že prostě nesmíte, koupat se můžete samozřejmě, ale je doporučeno se potom osprchovat, abyste třeba neměli vyrážku nebo nějaký pupínky a tak dále. Podobný problémy má i jezero Chmelař anebo lom Varvažov na Ústecku. Já si ale myslím, že ten dešť, co byl včera, tak tomu trošku pomohl, protože tu vodu naředí a už by to mohlo jít cajku. A mám pro vás takový tip, pokud se na koupálko chcete vydat, na přírodní myslím, tak abyste věděli, zda je tam vhodná voda ke koupání nebo není, tak existuje výborná stránka, kam se můžete podívat na kterékoliv místo v České republice, samozřejmě i sem k nám na sever Čech a zjistit, jestli se tam dá koupat. Tak před koupáním cílejte telefon nebo doma na počítači, na notebooku, zadejte www.koupací-vody.cz a tam to všechno najdete.

0: skupina Jelen, všude zdejší a oni to ví, že jsou všude zdejší a proto vyrazili po celých Čechách na své letní turné, které se jmenuje Jelen Fest a dorazí i do Mostu, aby je budete moct vidět živě už teď v sobotu na Benediktě, protože tam budou od 3 až do 11 do večera. Je to takový celodenní festáček, Jelen Fest a budou mít i hosta, nebudou tam sami, dorazí i rapper nebo zpěvák Lipo, ale co je nejvíc, tak pokud byste chtěli vidět Jeleny živě v Mostě a zadarmo, tak už ve čtvrtek tady na Hitrádu Nord Music budeme soutěžit o lístky, tak to mějte pod kontrolou a buďte s námi, aby vám to neuteklo. Hodně štěstí.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s krásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na novoveská.cz. Novoveská.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat, ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle to byl další výlet do let 90. na hitrádu Nord Music, Two Brothers on the Fourth Floor. Je tady 10. hodina, znamená to, že jdeme na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech a míříme do Chomutova. Pozor, v Poděbradově ulici máme nehodu dvou osobáků, je tam i policie a průjezd s opatrností lze, takže opatrně tam, ať do toho nenabouráte. A pokud byste i vy věděli o čemkoliv, co komplikuje dopravu, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
2: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku? Jako fakt?
6: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Česko se ve sběru elektroodpadu drží mezi evropskou špičkou. Jak se výsledky sběru v posledních letech změnily, řekne mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
11: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
10: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo 17,8 kg sebraného elektroodpadu. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu. No a suverén letošní sezóny Martin Fuxa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů. To se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy.
0: Na severu Čech dneska bez slunce, oblačno až zataženo. Během dne se vyskytnou přehánky a později odpoledne čekáme déšť na většině území, tak si připravte deštníky a pláštěnky a teploty dneska 18 až 21 stupňů Celsia.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Krmení za 3000 pro vašeho zvířecího miláčka, to umíme zařídit. Za chviličku řeknu, jak na to, je to děsně jednoduchý. Tady jsou Imagine Dragons.

0: Krásné úterní dopoledne z Hit Radio Nord Music vám přeje Dan. Tohle byly Capital Cities, za mnou chvíli Like It nebo Sam Felt, nebo dokonce taky úžasná Nelly Furtado, na to se těšte. Ale teď jasná věc, o které jsem mluvil, Češi milují domácí mazlíčky. To je jasná věc, to je daný, máme rádi psy a kočky a my to víme a proto vám to chceme usnadnit a ulehčit, jelikož to krmení pro ty mazlíčky není úplně nejlevnější, tak my vám celý tento týden rozdáváme prémiové krmení Platinum za 3000 a získat ho není těžký. Takhle to včera šlo Monice.
1: Krásný odpoledne, to mě těší.
0: Teda. Nás taky, ale nevíme, kdo nás těší ještě. Křestní jméno poprosíme.
1: Monika Krepsová.
0: Monika. Monča. Mončo, odkud jsi?
1: Jsem z Mostu.
0: Monča z Mostu. A teď důležitá otázka na úvod. Jakýho máš doma mazlíčka?
1: Mám pejska, křížence, border collie a je to moje druhý. A tím, že to není čistokrevná borderka, tak do těch třech let byl teda divočák. Teď už je sklidněný a jsem ráda, protože chodíme do práce a je to prostě tak, jak to má být.
0: Přesně,
1: je to
0: tak.
1: Náš kluk Matýsek.
0: A 9 let není furt žádnej věd. Navíc granulena platinum, který zaručují zdravý a dlouhý spokojený život. Je, ten tu ještě může být dlouho. Tak Mončo, jdeme na soutěžní otázku.
2: Mončo, jak poznáš, že Matýskovi chutná? Za A, mizej granule rychlostí světla. Za B, začne recenzovat na internetu. A nebo za C, požádá tě o vidličku.
1: Tak já si teda myslím, přemýšlím, že by to mohlo být, mělo být to Ačko.
0: A Mončo, je to Ačko, gratulujeme. Je to naprosto jednoduchý, sami jste slyšeli, že to není žádná věda. Pokud chcete tedy i dneska vyhrát prémiové krmení Platinum za 3000 korun, ta cesta k tomu vede přes naší odpolední show Padla. Káťa Kamil se na vás těší, začíná se ve 3 odpoledne a vy to zkuste, protože za to stojí a držím palce.

0: Jeden velký nádech, Like It na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne, 10 hodin 23 minut, jenom byste se mohli seřít hodinky a pojďme do Krupky, protože lanovka na Komáří výšku nedávno proběhla rozsáhlou rekonstrukcí, ale i přesto se znovu zastavila a důvodem týhletý neplánované odstávky byla nutná oprava hlavního poháněcího kotouče. Koukal jsem na to, ta oprava měla trvat do dnešního dne, dneska mělo být spuštěno, tak jsem se podíval na ofiko stránky lanovky na Komáří výšku a skutečně tam svítí zeleně v provozu. To znamená, pokud si chcete udělat výlet a zajet si lanovkou na Komáří výšku, můžete, už to jezdí. Děkujeme.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
8: www.cirkushumberto.com.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Kelly Clarkson na Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne přejedán, úterý 18. srpna, ano, letí to strašně rychle. Z prázdnin toho už moc nezbývá, ale pojďme se radovat z toho, že máme ještě kus před sebou samozřejmě. S vámi Hit Radio Nord Music a včera se nejenom mě, ale i většině z vás stala věc, kterou se už dlouho, ale strašně dlouho, dlouho nezažili. No jo. A měli jsme s toho velkou radost, protože konečně po dlouhý době začalo pršet. Takhle, pravda, bylo to možná víc, než bychom chtěli. Mně osobně včera ta průtrž mračem, ten veliký slivák, jako když někdo veme v nebi vanu nebo bazén a vyleje ho, tak to mě zastihlo při cestě s Ústí nad Labem do Jirkova, ještě v Ústí, když jsem vyjel z rádia. A byl to takový slivák, že jsem normálně autem ani neviděl na cestu, tak jsem musel zastavit a chviličku prostě čekat, až to přejde, protože to fakt nešlo. To bylo tak silný, že ty stěrače vůbec nestíhali. Furt to jelo, jelo a nic jsem neviděl. Ale zase na druhou stranu bylo to takový příjemný, osvěžující a říkal jsem si, no jo, ta příroda to potřebovala a myslím si, že nebyl nikdo, kdo by se na to zlobil. Možná teda ten, komu to vytoplo sklep, tak asi jo, ale i tak to bylo strašně krásný a ten vzduch potom, jak je byl hezký. Já jsem včera říkal, že jsem slyšel, že ty deště nebudou takový, aby vám to třeba naplnilo sudy na zahradě na dešťovku, protože já mám zahrádku tam, kde teď nemůže být voda, jelikož je zákaz odběru povrchových vod, takže jsme byli bez vody totálně, sudy prázdný, ale oni se naplnili, takže fakt to fungovalo, bylo to dobrý, snad to máte i vy podobně. A ty deště by se měly vrátit ještě dneska večer, jsem to říkal v předpovědi, že by mělo zapršet na většině území Ústeckého kraje, tak pokud nahoru pojedete v autě a bude to tak silný, že se nebude dát jet a vy zastavíte, tak si třeba 6 hodin zapněte Hit Radio Nord Music, protože právě tam na vás čeká Hit Radio Classic, který vás uklidní, čekají vás ty největší pecky let 80. 90. a milénia. A abych vás ještě víc nalákal, tak tady je důkaz toho, že to fakt stojí za to. Jsou tady Army of Lovers, Crucify.

0: Michal Šulte. Waterfall. S vámi Hitrádio Nord Music, díky, že i vy jste s námi a věřím tomu, že vám děláme příjemnou společnost úterý. A pokud jste měli včera mejdan, pondělí večer, zní to divně, ale je čas dovolených a to se nevylučuje, třeba se něco stavilo, tak mám tady jeden příběh, který napsal sám život a tyhle ty příběhy ze všeho nejvíc miluju, protože to no mé nevymyslíte. Tak teďkon máme skoro 11 hodin, bude 10:45 a to je čas, kdy se můj kamarád kdysi dávno probouzel právě po mejdanu z Kocoviny a jak se probouzel, tak mu přišla SMSka na telefon, znění, která zněla takto, nemůžu na tebe po včerejší noci zapomenout. On se na to podíval a odepsal, no ty vado, já si zase nemůžu na tebe vzpomenout. I tohle to se děje. Hit Radio Nord Music.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
8: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
9: 10 za měsíc?
8: Spíš 12.
9: 12? Vážně, Zuzko?
8: 7378.
9: Za toho velkýho Enyaqa.
8: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
9: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
8: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
10: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Dedienky Despacito. A až se v roce 2000 s tobou ptát na největší letní hity naší doby, tohle tam určitě bude. Despacito, Hit Radio Nord Music, pojďme se podívat na silnice. Je tady nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem máme nehodu. Neštěmická ulice, jsou tam v sobě dva osobáky, tak opatrně. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
3: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Vzácný ještěr se v Česku úspěšně rozmnožil. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhla tři mláďata baziliška Chuliová. Čím je vzácný, vysvětluje mluvčí zoo Daniel Koleška.
6: Nejsou známy vlastně od tohoto druhu vůbec samci. Všechno jsou samice se schopností takzvané partenogeneze, to znamená, že snáší neoplozená vejce, ze kterých se opět líhnou samičky. Tenhle druh je v zoologických zahradách velice vzácně chovaný.
5: Kromě zooparku Zájezd chovají tyto vzácné bazilišky už jen tři zoologické zahrady v Evropě. V Česku je mohou návštěvníci vidět také v Plzni. Maďarský ústavní soud v pondělí odmítl všechny tři stížnosti opozičních stran Fidesz a křesťanské demokracie proti změnám v maďarské ústavě. Ty přijal parlament hlasy vládnoucí strany Tisza, premiéra Maďara. Ústavní soud se odvolal hlavně na to, že v dané věci není oprávněn rozhodovat. No a tenistka Darja Vyťmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Kristiánové. Informovali o tom organizátoři.
0: Dnes na severu Čech prožíváme nejstudnější den tohoto týdne. Oblačno zataženo, taky během dne přeháňky, ale k večeru toho bude víc. Čekáme déšť na většině území a teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia. Takhle je to příjemná změna, trošku si na chvilku to vedra odpočineme. Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
7: Hit Radio Nord Music.
0: A Karel Grill a teplický fotbal, jak to jde dohromady, tak to vám prozradím za chvilku, buďte s námi, tady už je si a krásné dopoledne.
7: Hit

0: Pokáč má pravdu, tohle byl Solitér. Pokáč, znáte ho, určitě si pamatujete úplně jeho plešatou hlavu. Tohle se možná ale asi změní, protože viděl jsem na Instagramu, že Pokáč je někde na dovolené, nechal si udělat vlasy a pokud to nebyl žádný for, tak se možná vrátí huňatý jako Sandokan. Teď ale pojďme na aktuální informaci. Z teplických fotbalistů se stali vojáci. Jak je to možné, co se stalo? Tak Teplice, a možná jste si toho všimli, se v těchto dnech vrátili v čase a město se proměnilo v kulisy pro natáčení nového filmu Anděl, který mapuje teplický léta písničkáře Karla Kryla, protože právě tady Karel Kryl žil, pracoval jako dělník u pece a získal tady taky zásadní impulzy pro svoji tvorbu a film tak představí i několik verzí toho, jak vznikala jeho nejslavnější píseň.
1: Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mídla.
0: Si úplně pamatuju, když jsem byl malej, tak táta přines na kotoučáku nahranou právě tuhle písničku, to bylo ještě zakázaný, se to nesměl poslouchat. Já jsem byl úplně z toho unešený, že máme doma nějakou vzácnost, ale nesměl se to nikde říkat. Teď jsem to prozradil, ale to už je úplně jedno. No a pojďme na ty teplický fotbalisty. Tak ty se před kamerou představí a představili v roli vojáků Československé lidové armády. Takhle to je propojený. Kdy bude film do kina, kdy bude k vidění, tak to ještě není jasný, protože natáčení je teprve ve svý půli, ale samozřejmě, až to bude, tak vám to řekneme. Hit Radio Nord Music.

0: Martin Garrix. No Sleep s vámi hitrá do Norpinu si za chvíli. Dua Lipa, Houdini nebo taky Nickelback. To je pro ty, co mají rádi trošku rockovější rytmy. S vámi hitrá do Nordmusic taky dám, přeju krásné dopoledne a chci vás pozvat na náš Instagram, který nezahálí, stále to tam žije. Máte tam jak aktuální videa, fotky ze zákulisí a informace. Navíc taky spousta soutěží a jedna z nich je výborná, která se hodí teď, protože bude 11:30. Řada z vás možná už šilhá hlady, říkáte si, o, mám hlad jako vlk, tak vy si právě na našem Instagramu hitradio podtržítko Nordmusic můžete vyhrávat poukázky do Michael's Bistra. My už jsme tady hráli o poukázky, ale teď je to na Instagramu a můžete vyhrát občerstvení z pačinku právě z tohoto vynikajícího bistra, který má pobočky v Ústí nad Labem, Teplicích a Mostě a vy se tak zadarmo najíte. Takže jestli chcete Labanec zdarma, řešení náš Instagram hitradio podtržítko Nordmusic.
1: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
2: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
6: www.bb.cz.
7: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
8: No jo, ale jen na rok.
9: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
7: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
14: Franto, kde jsou ty maliny?
15: Zavakuovaný.
16: A kde je můj buček?
14: Taky zavakuovaný.
17: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. domo@elektro.cz.
7: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Houdini na Hit Rádiu Nord Music. Už jsem o tom dneska mluvil, z prázdnin nás zbývají pouhé 2 týdny, není to moc, ale i tak pořád ještě ty 2 týdny a taky celé léto, nebo celé léto, většinu léta, dopolední show LSD byla bez mé milé kolegyně Lucie Schläger. Tí se to taky ale krátí, protože od září odstartujeme už druhou sezónu naší dopolední show LSD a protože, abyste nebyli šokovaní, září, až to přijde, zase ta smršť naše, tak od dnešního dne, každý den, do té doby, než se Lucie Schläger opět ukáže tady éteru Hit Rádio Nord Music, si budeme připomínat jeden z našich vstupů z minulé sezóny. No a teď je tady okamžik, kdy jsme řešili Pepu Vojtka.
1: Hit Rádio Nord Music, sama vašeho LSDčko, Lucka s Danem a přátelé, co dokáže bulvární titulek? Pojďme
0: co,
1: si říct.
0: Co dokáže?
1: No velkou neplechu, dokáže ti na první dobrou, jako v tobě buď vyvolá nějakou paniku, nebo překvapení, protože prostě včera jsem, ano.
0: No to je účel titulku, ale tohleto.
1: No proto to, no, ten titulek je. Jasně, ale a, co dokáže, že jo?
0: A co včera se stalo?
1: Včera jsem viděla titulek Pepa Vojtek končí.
0: Počkej, frontman Kabátu Pepa Vojtek končí.
1: Končí.
0: Ne. Ne.
1: Samozřejmě novináři bulvární odvádějí dobře svoji práci, protože to ti nedá kliknout na to a zjistit, o co tam teda jde.
0: Tak o co tedy jde?
1: Tak samozřejmě Pepa Vojtek nekončí tak se svojí kariérou.
0: Tak ho hali.
1: No oni to mají tak jako na každým šprochu pravdy.
0: Na
1: trochu,
0: půl.
1: Rozumíš?
0: Dobře.
1: A jsou takový ty mini lži, ale šlo spíš o to, že a Pepa Vojtek končí v muzikále. Po těch x letech, myslím si, že on zažil velkou éru muzikálů. Za mě velký překvapení, protože já si pamatuju Pepa Vojtka z Kabátu, když ještě na základní škole Bílá cesta začínala, já jsem chodila na první stupeň základní školy, začínala s Kabátama a všichni, kdo známe trošku Pepu, víme, že Pepa se toho nikdy nebál, byl takový ostrej. A najednou díky muzikálu poznal Sabinu Laurinovou, s kterou má taky pochopitelně, nebo pochopitelně má s ní dceru.
0: To mi vůbec nejde dohromady.
1: A ne,
0: jako.
1: Byla to velmi nesourodá dvojice, že to taková spořádaná Sabinka, no. Princeznička, rozumíš?
0: Přesně.
1: A do toho prostě Pepa, takový který má rád pivo a kapelu.
0: Čer,
1: prostě.
0: Čer Pepa.
1: No, no takže, a vůbec by nikdo vlastně tenkrát neřekl, že i Pepa Vojtek vstoupí do takových projektů, jako jsou muzikály, víč? Že jo?
0: Takovýhle
1: prostě tvrdák, no. Jakoby, jo. No ale místo muzikálu se chce teďka zaměřit zpátky na vlastní projekty a prej na kapelu Kabát. Já teda Pepu mám ráda, nejenom protože to tepličák, je náš, pochopitelně, tak jak se přivlastním, že jo, Pepa je náš.
0: Je náš.
1: No. Ale za mě má taky skvělý názory a
0: povídej.
1: Třeba taková, mě třeba jako bavila, nebo prostě se mi líbila jeho reakce na otázku, co si myslí o novodobých hudebnicích?
2: Já nový kapely vůbec neposlouchám, mě to nebaví. Mě nebaví hudba, která dneska používají k tomu prostě umělou inteligenci, používají k tomu počítače. Kapela se pozná podle toho, co zahraje naživo. A my jsme ta generace, která musela hrát naživo. Asi mě nebaví poslouchat někoho na nějakých sociálních sítích, se tam tváří jako mistr světa, a pak ho vidíte na festivalu a nezaspívání hoří, nezahrajou ty lidi vůbec nic.
0: A má pravdu Pepa.
1: No, ani hoří.
0: Ani hoří, nezpěj. Kolikrát to je fakt tragédie. No ale pozor, musím zakončit aktuální informací a to, že skupina Kabát chystá nové velké turné Kabát Tour 2026. No a kde si myslíte, že to turné začne? Co? No na severu samozřejmě, že jo?
1: Jasně, že u nás.
0: Ale nejsou to Teplice, jak by se mohlo zdát, ale bude to v Chomutově. 22. září, tedy den po mých narozeninách. Všímáš se, jak jsem tam vtipně zahrnul své narozeniny?
1: Jo? Nebyl to vůbec vtipný a nikoho nezajímají tvoje narozeniny, Dane.
0: A potom ještě můžete vidět Kabáty v Ústí nad Labem 24. září na Zimáku samozřejmě. Takže
1: takže já tě miluju. Takže prostě na Kabáty kašlete 22. září ani 24. na severu. Hlavně Dan má 21. narozeniny.
0: To je vlastně smysl tohoto vstupu, ano, vy jste to věděli. Dobře. Já to tam musel prosadit. A já si ten fotbal prosadím jako.

0: má Nobody to Love a to bylo tempo, jako když běžíte na oběd a tam vlastně už poběžíte, protože za 2 minuty bude 11:15 s vámi Hitrádo Nord Music a ode mě dneska už úplně všechno. Za chvíli srdcovky, dejte si je, protože já se podívám, co vás čeká. Wow, CJ Lewis, Sweets for my sweet, Daro G, no, Patrick Swayze, máte se fakt na co těšit, takže si to užijte. O 3 taky nezapomeňte na naši odpolední show Padla Káťa Kamil, taky soutěž o prémiové krmivo pro psy a kočky za 3000 korun a Dan opět zítra od 9. Užijte dnešní den a zítra ahoj.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehení řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
10: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
9: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
10: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
9: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
10: www.cirkushumberto.com.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Náplně hned.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: víkendu.
1: Zlepši si náladu.
0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Ústí nad Labem v Neštěmické ulici se srazily dva osobáky. Počítejte tady s omezením provozu. A s omezením dneska počítejte taky na obchvatu Chomutova. Ve směru na Německo budou v levém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle. Pršet má i v následujících dnech. Ministryně financí Alena Schillerová dnes jedná s dalšími ministry o podobě rozpočtu jejich rezortů. K dispozici má přehled jejich požadavků. Řešit tak budou výdaje i úspory. Návrh rozpočtu pro příští rok musí ministerstvo financí předložit vládě do konce září. Suverén letošní sezony Martin Fuchsa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů, které se koncem srpna uskuteční v Poznani. Fuchsa pojede na deblu s bratrem Petrem, obhajovat bude titul z olympijské kilometrové trati, ale také stříbro z pětistovky.
7: Těma výsledkama to asi ukazuju, že pokud mi to sedne, dokážu prostě být stále jako nejlepší na světě, což doufám samozřejmě, že bych i rád jako potvrdil v Poznani, ale nikdy neví člověk, co se může stát. Já vlastně po první životě pojedu na mistrovství světa tři disciplíny, vždycky jsem jezdil jenom dvě, tak jsem taky zvědavý, co to se mnou udělá.
6: Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a dva parakanoisté. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Bahno, špinavá voda a komplikace v dopravě. Tak vypadalo dnešní ráno ve Skupově ulici v Mostě. Znovu tam prasklo potrubí a voda se dostala i do okolních ulic. Podle místních se podobné havárie opakují několikrát do roka. Na místě teď pracují vodohospodáři, hasiči, technické služby i strážníci. Příčina havárie se zjišťuje.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Na severu Čech nás odpoledne čeká oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit taky přehánka. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni.

Máme tady úterý, pravé poledne, začínají nám naše oblíbené srdcovky a rovnou se vydáme do divokých devadesátek, konkrétně do roku 1994. Co se vám vybaví, když se řekne rok 1994? Jenom v rychlosti, plat průměrný byl tenkrát 6760 korun. 6760. Asi o to víc museli být policajti překvapení, když v tom samém roce zatkli tehdejšího šéfa Centra kuponové privatizace, co měl u sebe v kufříku 8 milionů hotovosti. Možná, že tenkrát tolik peněz ani neviděli. Tak tady je, rok 94. A C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Srdcovka číslo 1.

0: Poslední srdcovka z pěti, C.G. Lewis, Sweets for my sweet. Chviličku po pravém poledni, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byl tedy rok 1994 a přišla mi zpráva na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777, která mě teda docela jako vystřelila z kalhot, jak se říká. Čau, já si z 90. pamatuju všechny tyhle mafiány a i ty, o kterých se dneska nemluví. Dělal jsem DJ na jedné známé diskotéce a to, co se tam dělo, to si dneska neumí nikdo představit. Sám se divím, že jsem to vlastně přežil a některé celebrity dnes už v důchodu taky. Čau Jarda. Jardo, to mi nemůžeš dělat tohle. To mi nemůžeš udělat. A co mě? Nám všem, jak můžeš říct, že něco víš, ale nic k tomu víc neřekneš? My potřebujeme detaily, potřebujeme podrobnosti, aspoň jednu věc, aspoň jeden drb. Jestli to jde. 777-937-777, to je číslo, který dobře znáš, tak když to půjde, napiš něco, no. A vy máte taky nějaký drb z 90, který můžete poslat takhle do éteru. Dejte vědět, my si dáme nádherný hit. Dario G.

0: Hodinový hotel od Mňáky až Ďorb na Hit Rádiu. Chviličku před čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak chtěl jsem nějaký ještě drby z 90. let a Jarda, který dělal DJ v 90. tak se ozval znova a píše, hele, rád bych, ale bylo by to na knížku a možná jsem to přežil i díky tomu, že jsem nic nikde nikdy nevyprávěl. To asi máme všichni společné, že o 90. nemluvíme, ale prachy tenkrát lítaly komínem, byl to masakr. Dobrá. Dobrá, rozumím, nenutím, chápu. Tak otočím list a z 90. půjdeme do 80. let a zároveň dáme jiné téma, jo? Hele, co říkáte na to počasí? To je strašný, co? Srpen, ale venku není sluníčko, 18 stupňů, prší. To je peklo, co? To jsou prázdniny. Ne, ode dneška už zase máme právo na to si reálně stěžovat na počasí, jo? Včera to bylo super, rychlý ochlazení, o víkendu taky, v tu neděli, po těch šílených tropech, už nám zapršelo, dobrý, tráva se nějak zpamatuje, ale teď už zase si jako můžeme stěžovat, jo? Je to strašně. A obzvlášť, jestli vám teď bude začínat dovolená, jestli máte třeba před sebou poslední týden v práci a teď ještě na ty poslední dva týdny jste si vzali volno, tak na to máte dvojnásobně právo. A já jsem se tak zamyslel, koukám na to počasí a říkám si, mě to něco připomíná, co mi to připomíná? A najednou jsem si vybavil tu první scénu z legendárního filmu Hříšný tanec, jak to vlastně začíná a oni tam přijíždí a ono prší, že jo? Je tam to prázdninové letovisko a déšť. Tak si říkám, kdy jindy, než dneska, do tohohle počasí si dát srdcovku z Hříšňáku.

0: se přiznejte, máte malou slzičku na husí kůži? Já taky. Patrick Swayze, She's Like the Wind. A nejenom hříšní tanec, ale vzpomínka na tohle hollywoodského sympatiáka. Dneska je 18. srpna a 18. srpna roku 1952. Tak se narodil Patrick Swayze, dnes by tedy oslavil 74. narozeniny. Tak ho zdravíme, tady od nás Hit Rádia, z našich srdcovek tam nahoru. Je tady před námi pátá srdcovka, ta vás taky potěší, trošku zrychlíme tempo, dáme si, co jste nečekali, Imperio.
1: Welcome to Cyber Dream World. Please enter correct password to activate the program. You are connected. Please enter code for selected destination.

0: Rok 1996, Imperio a Cyber Dream. Wow.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak za mě je tohle takové jako umělecké dílo a taky dost vizionářské. Před 30 lety si všichni tuhle dobu představovali jako brutální sci-fi s lítacíma autama, že jo, a světem, co řídí počítače a roboti. Vlastně Cyber Dream je úplně jasný odkaz na to. A teď vlastně, když si to člověk uvědomí, tak my v té době žijeme. Vždyť to tak je. Jenom ty auta nám tady nelítají kolem baráku, ale jinak jsme vlastně jako otrokama počítačů. Hele, umělá inteligence, tak ta vládne, že jo? AI se ptáme úplně na všechno, i na životní rady. Hodinu uklízíme byt a dáváme nábytek stranou, aby robotický vysavač si to v klidu potom mohl vyluxovat, jo? A třeba i takový algoritmus na sociálních sítích tak nám vybírá, na co se vlastně na tom Instagramu budeme dívat. Náročný. Tak vemte dneska osud do vlastních rukou, jo? A svobodně se rozhodněte, co chcete slyšet na Hit Rádiu. Dávám vám možnost. Napište na web, tedy na web, na WhatsApp 777-937-777, co chcete slyšet. Co by vám dneska udělalo radost, jaká píseň, jaký hit, jaká vaše srdcovka. Čeká nás srdcovka na přání, tak pojďte se vykašlat na jakýkoliv algoritmus, jo, tady na náš playlist a pojďte si to vybrat úplně sami. Kdy jindy, když ne teď. Ještě jednou 777-937-777.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
6: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
5: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
14: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
15: 10 za měsíc?
14: Spíš 12.
15: 12? Vážně, Zuzko?
14: 7378.
15: Za toho velkýho Enyaqa?
14: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
15: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
14: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
16: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
17: Zpátky
1: do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
18: Tisku levně CZ.
19: Náplně hned.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle taky zajímavá předělávka legendárního hitu Forever Young. David Guetta, Alphaville a Ava Max ve 12 hodin a 35 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Mám tady srdcovku, která je na vaše přání a bylo to dneska opět velmi těžké vybrat jednu. Je to náročný. Přiznám se, je to opravdu těžký. Na WhatsApp 777-937-777 jste psali, co byste chtěli slyšet. Já to nebudu protahovat, protože napsala Péťa, která píše, tak to si trefil úplně přesně, jsme otroky počítačů a robotů, ale je to život a ten musí pokračovat dál. Stejně jako zpívá Freddie Mercury, The Show Must Go On. Tak prosím, zahrají pro nás, pro všechny, kdo stále pokračujeme dál. Tak tady to je.

0: Není to tak dávno, co vystupovala v Česku Zara Larsson na Hit Radio. Chviličku před 3:15. Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou pokračovat opět zítra ve 12 hodin. Ještě jednou moc děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777 937 777. No a vlastně v tom můžete pokračovat dál, akorát už na jiné téma. Já jsem se rozhodl, že když jsem viděl ty zprávy a tak nějak mi to jako přišlo, možná vám to přijde taky, že se svět tak nějak jako vzadel otáčí, jak se říká, že těch negativních zpráv je nějak jako moc, tak brnkneme na úplně jinou notu, pozitivní notu, pobavíme se, zasmějeme se ideálně jako na cizí účet a dneska se opět zasmějeme na účet našich partnerů, partnerek, klidně jako ex-partnerek, ex-partnerů a ve 2 hodiny odpoledne tak otevřeme téma události v opilosti. To se docela rýmuje, události v opilosti, jo? Chtěl bych vědět nějaké vaše příhody ze života, co nejvtipnějšího nebo nejbláznivějšího váš partner nebo partnerka, popřípadě ex, kdy provedli, co se jako pamatujete, jo? Co nejhloupějšího nebo nejvtipnějšího tady provedli v opilosti? Já to vykopnu, jo, nebudu teda mluvit o své partnerce nebo ex-partnerce, ale řeknu to sám jako o sobě. Mně se jednou povedlo, ještě jsem bydlel doma v mama hotelu a byl jsem starší a přišel jsem jako v příjemným stavu. Neudělalo se mi úplně dobře a nechtěl jsem, aby o tom naši věděli. A bydlel jsem v paneláku ve 4. patře. No tak mě jako nenapadlo nic lepšího, než otevřít okno a vyjádřit se z toho okna ven, jo? Nemohl jsem doběhnout na záchod, aby mamka nepoznala teda, že tam jako blinkám, jak mi není dobře. Takže jsem to teda všechno poslal ven z toho 4. patra. V dobrý víře jsem si šel lehnout, netušil jsem, co se odehraje druhý den, tak abych to zkrátil, druhý den, tak nám takhle ťukají sousedy na dveře. Já otevřu a tam stojí naše milá paní sousedka a říká: Jiříku, máte poblinkaný parapety? Říkám, ty to já vůbec nevím, půjdu se podívat. Kouknu, vrátím se zpátky, říkám, nemáme. A ona mi říká, no tak kdo to byl? Ty nebo tvoje sestra? Já vůbec to nevím, o čem mluvíš. Co jste měli včera k obědu? Já říkám, risotto. A ona, tak se ven kýbl, hadr a pojď, já mám ryži na parapetu. A šel jsem a všechny ostatní patra jsem musel jako uklidit, umejt a tak dále. Takže teď si takhle jako trošku sypu popel na hlavu, zdravím všechny naše sousedy a teď bych chtěl vidět ty vaše vtipné historky. Pište na WhatsApp Hit Radio nebo posílejte hlasovky 777-937-777, ale ne o sobě, ale o vašich partnerů a partnerek, jo? Tak pojďme na to. Ve 2 hodiny odpoledne to všechno probereme.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia CZ.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.

0: už taky co nevidět bude 10 let od vydání Imagine Dragons Next to Me, poslední hodina dnešního poledne, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně dneska na dálnici D7 mezi 78. až 66. kilometrem ve směru na Prahu bude v levém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky. A ve Vejprtech neprojedete kvůli opravě vodovodu Hasičskou ulicí, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Před podzimními volbami je nutné posílit kapacity pro přihlašování uživatelů do aplikace e-doklady. Ukázal to zátěžový test z minulého týdne. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura test hodnotí jako úspěšný. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc uživatelů. Ve sběru elektroodpadu se držíme mezi evropskou špičkou. Nejčastěji odevzdáváme pračky, sušičky nebo myčky. Jak se výsledky sběru v posledních letech měnily, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
11: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
10: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo bezmála 18 kg sebraného elektroodpadu. Začal prodej vstupenek na podzimní domácí zápasy fotbalové reprezentace v Lize národů. K dispozici jsou pouze v aplikaci Fotbal Plus. Na utkání s Chorvaty se ceny pohybují od 590 do 1690 korun. Na zápasy s Anglií a úřadujícími mistry světa Španěly je seženeme od 700 do 2000. Všechny tři duely se budou hrát v pražském Edenu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vzácní motýly i koní klece dostali u Bíliny jistotu, že o svůj domov nepřijdou. Český svaz ochránců přírody vykoupil více než 3 hektary cenného svahu v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly a rostou tam koní klece. Pozemek zaplatil díky veřejné sbírce. Ochránci teď zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit se tam bude s ohledem na přírodu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Dubí je 17 stupňů, v Žatci 18 a Děčín hlásí 19. Odpoledne bude na severu Čech oblačno až zataženo, ojediněle může i sprchnout.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, posloucháte Hit Radio. Venku stále zataženo, sem tam prší. Je zvláštní, že úplně jedno, jestli je venku nádherně, anebo je takhle, jako je dneska, což taky pro někoho je nádherně, ale pořád se přes léto nemůžeme zbavit těch malejch upírů, co nám věčně pijou krev. Teď nemluvím o vašich dětech, ale o komárech, jo? A jestli náhodou máte stejný problém, že vypadáte tak trošku jako dalmatýni, že máte všude komáří štípance, tak mám tady docela zajímavý lék a recept na to, jak to udělat, aby vás to nesvědělo. Řeknu za chvíli. To jsou věci, co se dneska rozvíte. Jste netušili, co? Luci, dobrý, veď?
10: Jseš úžasný.
0: No, ti to budu věřit. Hit Radio Nord Music.

Damiano David na Hit Rádiu, chviličku před čtvrt na dvě. S váma Jirka Pelnář, máme dneska 18. srpen, léto tedy ještě pořád v plným proudu a stejně tak jako i štípance od komárů, jo? Jak v létě snášíte štípance od komárů? To je věc, která trápí většinu lidstva a děláme všechno pro to, aby nás to nesvědilo. Zkusili jste někdy do toho štípance zatlačit nehtem? Normálně do toho takhle zarejt? Ideálně udělat křížek? To je třeba věc, která doopravdy funguje. Jako vážně. Funguje to většinou jenom na chvilku, většinou třeba kolem 10-15 minut, pak už do toho děláme až hvězdičku, ale zajímavý je, že to doopravdy funguje. Pak je spousta věcí, které jako nefunguje. Absolutně nefungujou. Všechny možný i babský rady, babský tipy, jakým způsobem se toho zbavit. Co ale jako funguje extrémně, tak je odvrácení pozornosti. Normálně klasický placebo efekt, jo? Člověk na to prý nemá myslet. No, tak já nevím. To musel tohle vymyslet asi jako člověk, který nikdy nezažil štípanec od komára, nemyslet na to, když to svidí jako blázen. A co funguje také, tak to je docela jako pro mě novinka, možná, že teď poprvé to uslyšíte taky. A to je to místo zahřát. Ale zahřát to elektronicky. Normálně se prodává taková jako klíčenka, to vezmete, je v tom baterka, přiložíte to na to místo a ono to do toho, já nevím, jestli to do toho dá nějaký elektrický šok nebo co, ale prostě to zahřeje lokálně tu kůži třeba až na 50 stupňů Celsia a je, jak to jako zapálí, tak to pak přestane svědět a už se to jako nevrací, už to nesvědí. Nevyzkoušel jsem to na vlastní kůži, takže nemůžu 100% říct, že to tak je, ale pročetl jsem všechny možné recenze a když se to píše na internetu, tak to musí být pravda. takže možná, že to je ten tip, který jste potřebovali dneska slyšet, abyste měli zbytek léta naprosto v pohodě. Teď Calvin Harris, John Newman a Blame.

0: Last Goodnight, Pictures of You ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio, mám tady pár reakcí k těm komářím štípancům. Tady je jako zajímavá věc, píše Radek, já si dávám ruma, to pomáhá, rumem to namažu a pak jednu lampičku pošlu i do sebe preventivně a štípanec nevadí. Tak zdar. Díky, výborná rada. Ale celkem k ničemu, když máš doma poštípaný 10letý dítě. Zase na druhou stranu aspoň by šlo spát po obědě, že jo? No, beru, děkuju. Pak je tady ještě jedna. Ahoj, reaguju na štípance komáru a na ten elektronický přívěšek. Máme ho taky a je to zázrak. Jestli je to placebo, nevím, ale zabralo to i u dětí. Museli si zvyknout, že to trošku pálí, ale dala jsem jim to na tábor a psala mi i vedoucí, že to tam používá celá jejich skupina a že je to super zázrak. Takže asi to fungovat bude. Tak děkuju. Vyzkouším. Díky. Celá jako dobrý. Dobrý recenze. Tak jo, za chviličku na Hit Radio Katy Perry a dáme si taky něco symbolického tady k tomu počasí, co je venku. Miraj, Summer Love, tady u nás na Hit Radio. Za chviličku.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Nula.
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
14: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
14: 6, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
14: Fakt. 6, 5 Jen v Auto Nord.
15: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
18: Tisku levně.cz.
19: Náplně hned.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

ten Cold na Hit Radio ve 13 hodin 35 minut. Úterní odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář. Uletělo vám někde letadlo? Je to blbý, pokud jo. Ale kdybyste pracovali jako stripterka nebo stripter, tak by se to asi nestalo. Možná, že by se i to letadlo pro vás vrátilo. Narážím teď na kauzu, kterou se baví momentálně celý Česko. Je to fakt jako bizár. Opravdu se to stalo tady u nás na našem letišti v Praze. Plánovaný odlet letadla byl ve 12.20, skutečný odlet byl až hodinu na to, protože letadlo se vracelo zpátky pro 10 cestujících. Bylo to letadlo společnosti Smartwings, to není úplně tak důležitý, spíš jde o to, kdo byly ty cestující. Ty cestující tak údajně byly stripterky z jednoho pražského nočního podniku a... a je to jako docela zajímavý. Prostě 10 holek tam tak jako zůstalo stát toho gateu, letadlo pryč, najednou tam bylo zpátky a prostě se pro mě vrátili, to je boží. Když jsem si tak jako prohledával celý ten článek, tak jsem našel jednu krásnou větu, že holky se potom na palubě, hned při příchodu na palubu, tak se omluvili všem ostatním cestujícím. A tohle je omluva, kterou já bych chtěl vidět, tu bych chtěl zažít, jestli to fakt byly jako tanečnice, kterým je občas někdy horko, tak si potřebuji odložit nějaké oblečení, tak tuhle omluvu bych chtěl vidět. Ale myslím si, že by to bylo naposledy, co bych letěl letadlem, že doma by mi to neprošlo. Tak pokud radši budete jezdit autem, připomínám, že v pátek pro vás budu mít na Hit Radio mezi 12 a 15 až 10 000 korun na pohonné hmoty. No a právě teď si dáme takový jako dobrý pocit, který asi zažili i cestující na palubě. It feels so good. Sonic na Hit Radio.

0: Warren na Hit Radio s hitem Ordinary, tedy obyčejný. No a my občas zažíváme naprosto neobyčejné večery a dnes na ně budeme po druhé hodině odpolední vzpomínat. Chtěl bych, abyste na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777 napsali zprávu anebo poslali hlasovku, jakou nejvtipnější věc, kdy udělal váš partner nebo partnerka v opilosti. Jo, nebo nejšílenější, nejbláznivější, to je jedno. Tady koukám takhle do těch zpráv a mám tady třeba jako zajímavou zprávu a to poslala Eliška. Můj bláznivý ex měl koně a jednou byl připitý, měl chuť na pivo, pivo doma nebylo, řídit nemohl a tak sednul na koně a na tom koni si dojel do supermarketu pro pivo. Byl jen ve spodním prádle a měl kovbojské boty a klobouk. Už spolu nejsme. Já to vidím, já si to normálně, si to úplně si to jako představuju. Jenom by mě strašně zajímalo, jakou dálku jel a jestli tam toho koně jako zaparkoval a jestli tam přijeli policajti, jako pojď Eliško, ještě napiš třeba zrovna tuhle zprávu, ještě rozebereme dneska po 14. hodině. Ale jinak jako krásný, tohle bych chtěl vidět na vlastní oči. Dokonalý. Tak jo, 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Napište mi, jakou nejšilenější, nejvtipnější, nejbláznivější věc v opilosti udělal váš partner, partnerka, po případě ex. Těším se. Po druhé hodině dáme ty nejlepší do vysílání.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Franto, kde jsou ty maliny?
11: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
10: Taky zavakuovaný.
12: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
18: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Beyoncé a Bruno Mars, ideální hit takhle za volant, tak pokud někam směřujete, tady máte info, jak se kde jezdí.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Chomutově v okrajové ulici bourala dvě osobní auta. Na místě

0: je policie, projíždí se jedním pruhem, tak počítejte se zdržením. A pozor, dávejte na dálnici D8, na 30. kilometru ve směru na Drážďany stojí porouchané osobní auto. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park plon.cz.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letos si rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Jinak jsou ceny školních potřeb srovnatelné s loňským rokem, uvádí to obchodníci. Vrchol poptávky očekávají zejména ke konci srpna, pak na začátku školního roku, poté co se školáci dozví konkrétní požadavky. Rodiče také stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4000 lidí. Rodiče často řeší více problémů najednou. Potvrdila to České televizi vedoucí linky Kateřina Šmídová.
9: Školní obtíže, témata rozvodové problematiky a především téma, které se velmi změnilo, je téma psychických obtíží u dětí, především v době předcovidové. Už vlastně tyhle potíže začaly. Rodiče mají opravdu multiproblémy, to znamená, že řeší téma finanční, řeší téma psychických obtíží.
8: Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. Jedním z prvních úkolů obnovené Národní koalice proti suchu bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit tyto lokality pak chce premiér Andrej Babiše cíleně s lidmi z obcí a krajů. Uvedl to včera po prvním jednání. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Včerejší bouřky zaměstnaly hasiče. V Ústeckém kraji vyjížděli k asi 60 událostem. Nejčastěji odstraňovali stromy a větve z komunikací, které komplikovaly provoz na silnicích. V některých případech bylo potřeba také odčerpat vodu. Nejvíce výjezdů hasiči zaznamenali na Děčínsku, Ústecku a Teplicku.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Úterní odpoledne na severu Čech nabídne většinou zataženou oblohu, ojediněle se může objevit i přeháňka. Teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupní.
6: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, je na čase taky se trošku zasmát a pobavit se, nejlépe na cizí účet, tak dneska tak trošku popíchneme a pošťouchneme naše současné partnery a partnerky, nebo klidně i ty bývalé. Téma dnešního odpoledne, takhle po 2. hodině, tak je, co nejhloupějšího, nejvtipnějšího, nejbláznivějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, ať současný nebo ex, v opilosti. 777-937-777, to je WhatsApp Bitrády a můžete psát zprávy, posílat hlasovky, dáme jeden hit a pak dáme první příběhy.

0: A docela utíká, když se člověk baví, to je pravda. Dneska tak se budeme smát našim partnerům a partnerkám, vzhledem k tomu, že máme téma, jakou nejbláznivější věc, kdy provedli v opilosti, jo? Nejbláznivější, nejvtipnější. Mám tady hlasovku. Tak jsem sám zvědavej, jestli to bude bláznivý, vtipný, šílený. No, uvidíme, schválně.
1: Ahoj rádio, všechny vás zdravím, tady Markéta. Nevím, jestli bych se s tím měla chlubit, ale byla to asi nejšilenější věc, kterou můj bývalý partner kdysi udělal, už je to více jak 10 let, už spolu nejsme. Mm-hmm. Když byl taky údajně připitý, když jsem přišla domů, sedla jsem si do kuchyně, udělala jsem tři kafe, jenom z toho jenom důvodu, že tam měl svoji milenku, tak jsem čekala, až dodělají to, co měli. Sice jsem čekala delší dobu, než kdykoliv to bylo jindy se mnou, tak si myslím, že to asi byla jeho nejšílenější věc, kterou mohl kdysi udělat, protože když to dokončili, vypili jsme kafe, vyhodila se mi oba dva z bytu. Ve finále ještě po mně chtěl vrátit rychovadnou konvici, kterou koupil týden předtím, tak jsem mu ji napustila plnou vodu, dala jsem mu ji do krabice, vyhodila ze čtvrtého patra a tím jsem ještě sousedovi urvala zpětní zrcátko, takže jsem platila 2500 tenkrát ještě díky němu.
0: Já nevím, co na to mám říct. To je vůl, jako co jiný, ale jako klobouk dolů, udělat tři kafe, počkat na ně, až to teda dokončí vypít kávu. Výborně, já jsem na tebe hrdej, jsem na tebe Market pyšnej, že si ho nevyprovodila ještě nože mezi žebra, teda, ale zase úplně takhle jako i na tvoji obranu, jestli mu to trvalo déle než kdy jindy, tak to prostě muselo být tím, že ho prostě ona nevzrušovala tak, jako ty jsi vzrušovala jeho. To bych jako takhle bral. Takže wow, dobrý, tohle jsem nečekal, to se přiznám, že takovouhle zprávu jsem nečekal. Další, která mě baví, to je tady z WhatsAppu Hit Rádia napsaná, tohle byl hodně drahý příběh a stalo se to mému manželovi na naší společné dovolené. Zavolal si v baru taxíka a usnul. Blbé je, že než usnul, tak řekl místo adresy hotelu adresu našeho domova, což momentálně byla Horní Bečva v Beskydech. Problém byl, že domov byl přes 350 kilometrů a protože byl úplně na šrot a taxík to vzal vážně, tak ho tam odvez a nakonec to teda musel zaplatit a bylo to za strašný prachy. OK, i to se stává, to se stává. Další zpráva, ta už je... Moment, teď mi to tady vypadlo úplně. Můj přítel v opilosti zavolal na tísňovou linku a oznámil policii, že řídí opilý a vlastně neví, co dělá a že je nebezpečný. Než policisté dorazili, alespoň zastavil dodávku u silnice. Asi nejpoctivější policijní udání v historii. Pachatel, svědek i oznamovatel, jedna osoba. Nutno dodat, že opravdu nadýchal. Wow, tak beru zpátky, tohle je vůl. Pište dál, 777 937 777.

Green Day a teď je ten pravý čas, kdy se opět zasmějeme a to na účet našich partnerů, partnerek, taky i bývalých partnerů a partnerek. Chtěl jsem vědět, jaké nejvtipnější anebo nejbizarnější věci, kdy udělali v opilosti. Na WhatsAppit rádia píše například Mili. Já bych opravdu mohla vyprávět. To, že chodil na záchod do skříně v ložnici, když byl opilej, to už bylo skoro pravidlo. Jednou takhle, když jsem ho nasměrovala, že tam už opravdu ne, že musí pokračovat dál až na záchod, tak šel, sice s průpovídkama, že jsem zase chytrá a tak dále. Tak ale poslouchám v polospánku z postele, jestli tam opravdu došel. Když jsem si byla jistá, tak jsem zase usnula. Po nějaké době, tak se mi do snu prolínají různé rány, úplně dezorientovaná, napůl probuzená, tak chvilku poslouchám, odkud to jde. A nakonec, tyjo, hlavní dveře. Co se sakra děje? Tak tam jdu, kouknu kukátkem a domů se dobýval můj úplně nahatý přítel. Já vím, že bych neměla, ale smíchy jsem se fakt málem počurala. Při odchodu z WC si popletl dveře a místo do ložnice šel na chodbu a samozřejmě, že za sebou zabouchnul. To chceš, když spíš úplně nahej. Takže myslím si, že sousedky vzpomínají dodnes. Jo. Moc hezký příběh. Další, Adela. Když jsme byli kdysi dávno s manželem na festiáku a bylo mu společensky nevolno, když už jsme byli ve stanu, tak místo toho, aby směřoval ven, tak se otočil přímo na mě. Načež já jsem teda chtěla ze stanu odejít, tak mě začal zavracet na ty ruce, jak jsem se snažila rozepnout stan. A následně mě ještě nazvracel do bod, protože jsem mi měla hned u těch dveří. No a pak jsem se tam šla koupat do umyvadla, protože jsem neměla žeton do sprch v kempu. A tak to bylo takový veselý, protože kolem jdoucí se na mě dívali. Jakože, a mladá dáma to přepískla a přitom to komplet bylo celé dílo od manžela, fuj. No ale doteď na to se smíchem vzpomínáme. Krásný, tak to jsem rád, že jste pobavili i nás tady na Hit Radio. Pište dál, 777-937-777, posílejte klidně hlasovky, vyberu tu nejlepší, ten nejlepší příběh a už za chvíli ho řeknu tady na Hit Radio.

0: Martina Sviny, Žaus Mafie na Hit Rádiu. 14:25, jdeme do finále dnešního téma. Co nejvtipnějšího, kdy provedl váš partner nebo partnerka, popřípadě ex v opilosti? A mám tady prostě nejlepší zprávu. Bylo to těžký vybrat, ale tohle je skvělý. Můj partner se v Turecku po pití s kamarády zatoulal do lesíka a rodina ho nahlásila jako pohřešovaného, píše Eliška. Když narazil na skupinu lidí, kteří někoho hledali, tak se k ním prostě přidal. Několik hodin tak vesele hledal sám sebe, dokud někdo nezavolal jeho jméno i příjmením. A on nadšeně česky křičel, já jsem tady, já jsem tady! Každý máme podle mě jako nějakýho takového kamaráda, po případě ex. Na koho to přesně sedí, co? Takže Eliško, nádhera, gratuluju. Ještě by mě zajímalo, jestli jste spolu zůstali. No skvělý, tak další téma zase za týden.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies a skvělý hit, který ideální takhle do auta odpoledne. Občas, když hrajeme tady ty diskotékové hity, tak vás to vezme úplně jako na taneční parket. Sedíte za tím volantem, držíte ten volant a takhle na vás svítí ty světla, blikají na vás. Tak já jenom doufám, že žádný světla na vás nebudou blikat ve zpětném zrcátku. A jediný světlo, který na vás tak jako může svítit zepředu, tak je takzvaný hladový oko. Pokud vám svítí hladový oko, to znamená, že už jedete opravdu jenom na výpary, tak dobře poslouchejte, protože my tady na Hit Radio vám dokážeme zařídit několik plných nádrží zdarma. V pátek dokonalá desítka. Až 10 000 korun na pohonné hmoty si můžete vyhrát mezi 12. a 15. Jak na to? Stačí, když se podíváte na web hitradio.cz. Tam se dozvíte všechno. A teď další legendární hit.

0: Family Nen na Hit Rádiu ve 3:15 do 15. hodiny ještě Poetika, taky LP s hitem Lost on You. Zároveň dneska je 18. a to znamená, že dneska začíná ten obrovitánský soudní proces, který bude sledovat celý svět. Především ten svět sociálních sítí. Protože pokud by to dopadlo tak, jak by to dopadnout mohlo, tak už se vlastně jako nebudou lajkovat věci na Instagramu ani na Facebooku, nebude se automaticky spouštět video a tak dále, těch omezení je tam opravdu jako strašně moc, takže pokud byste si ještě chtěli dát nějaký lajčíček někdy na sociálních sítích, tak určitě můžete, sledovat sociální sítě Hitrádia, jak Facebook, tak pochopitelně Instagram. My tam dáme i to nejlepší z dnešního odpoledne, zároveň tedy z těch dnešních příběhů, co nejbizarnějšího provedli vaši partneři, partnerky, popřípadě vaši ex v opilosti. Tak dáváme to tady dohromady. Uvidíte to na Instagramu Hitrádia a samozřejmě i u mě na Instagramu. I mě si tam můžete najít, jsem tam jako Jirka Pelnář a klidně mi můžete i do zprávy napsat, co byste třeba chtěli zítra ve 12 hodin slyšet v srdcovkách Hitrádia, protože ty opět zítra nebudou chybět. Těším se na ně moc, stejně tak jako na vás. Tak přežijte dnešní den v práci a zítra na Hitrádiu. Zase naslyšenou.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Pepo, vstávej.
5: Nemusím.
4: Pepo, už je 8, vstávej.
5: Nemusím.
4: Je pátek, Pepo.
5: Nemusím.
4: Musíš už jít.
5: Nemusím.
3: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám. A v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor na dálnici D8 na 40. kilometru ve směru na Prahu. Je tady porouchaný osobní auto. Na Mostecku v Lomu na náměstí Republiky bouralo osobní auto do zaparkovaného vozu, tady taky opatrně. V Chomutově v Okrajové ulici máme aktuálně nehodu dvou osobních aut. Tady je na místě policie a projíždí se jedním pruhem. A ještě informace pro vás, kteří míříte do Děčína. V Teplické ulici v úseku mezi křižovatkama se Saskou a Pivovarskou je silnice uzavřená kvůli sesovu půdy. Tak to vemte jinudy. Šťastnou cestou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
3: No jo, ale jen na rok.
4: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
2: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním. A

0: a nahráváním na rok zdarma ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
1: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
2: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
1: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
2: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
1: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
2: www.cirkushumberto.com.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Už příští týden se sejde mimořádně tripartita. Projednat by měla koeficienty pro navýšení nejnižšího výdělku. Novinářům to dnes řekl ministr práce Aleš Juchelka. Podle něj by přidání mohlo příští rok dosáhnout až 2 500 korun. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupobytí i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Německo dnes otevřelo nové výzkumné centrum. To má vyvíjet technologie pro bezpečnější užívání dronů i aktivní a pasivní obranu proti jejich útokům. Středisko vzniklo při Německém centru pro letectví a kosmonautiku jihozápadně od Magdeburgu. V příštích několika letech by na jeho rozvoj mělo putovat až 10 milionů eur. Informovala o tom agentura DPA. A závěrem sport. České hokejistky čeká premiérový turnaj pod vedením nového hlavního kouče Briana Idleského. Klotenů se od středy do soboty představí na prvním dílu Eurohockey Tour. Tam se postupně utkají s Finskem, Švédskem a domácím Švýcarskem. Tak držíme palce.
9: Vidíte sami, že dneska na severu Čech opět většinou zatažená obloha a hlavně k večeru očekávejte přehánky a nebo déšť. Jinak dnešní nejvyšší teploty mezi 18 až 22. Pozor, zítra se oteplí, mělo by to poskočit na 23 až 28 stupňů Celsia. Z té zatažené oblohy zítra může někdy někde vykouknout i sluníčko, ale pozor, k večeru to znovu přijde, přehánky, déšť a nebo bouřky. Tak s tím počítejte, ať vás to někde nechytí.
10: Samá pozitiva a sociální jistoty.
0: Hit Radio North Music.
10: Přátelé, kamarádi, další padla tohoto týdne je právě teď na svých značkách. Máme 3 minuty po 3. hodině, datum 18. srpna a je úterý, no tak my jsme tady jasný. Až do 18 hodin s vámi Káťa Haplová.
9: Taky Kamil Bílský. A pozor, dneska hned na úvod show taky holky ze striptýzového klubu. Počkejte si na ně.

0: to šlo, kamarádi. 9 minut po 3 hodině. Coldplay a High Power na Hit Radio Nord Music. Úterní padla odpolední show s Káťou a Kamilem. Je tady. Ahoj.
1: Tak si představte, že letadlo se klidně může vrátit kvůli pracovnicím striptýzovýho klubu.
0: Ale tohle je zpráva dne normálně. Dneska o tom píšou úplně všichni.
1: A já se nedivím. Děkuji. Já jsem si doteďka myslel, že letadlo už se vrátit nemůže.
0: Pro nás obyčejnický smrtelníky ne.
1: Ale teď už víme, že minimálně kvůli pracovnicím striptýzovýho klubu jo.
0: Ty blá. Kam letěli? Co tam dělali?
1: To není žádný výmysl právě, to je realita, která se dokonce stala tady u nás v České republice, kdy jedno z letadel mělo odletět z Prahy do Splitu.
0: Ano.
1: A už bylo opravdu všechno odbavené, cestující na palubě, už to vyráželo na tu dráhu, že se rozjede a vzletí. A z ničeho nic to ten pilot otočil, přijel zpátky k těm schůdkům a hodinu se čekalo na dalších 10 pasažérů.
0: Na dalších teda 10 stripterek, protože tohle je fakt jako neuvěřitelný příběh. Jak je to možný?
1: No přesně jak říkáš, je kolem toho obrovský halo a všichni zjišťují, jak je to možný. A údajně za to může vlastně přímo letiště, konkrétně VIP servis letiště, aha, protože ty holky měly zaplacenou službu, že ten VIP servis letiště se o ně postará, že jim včas dá vidět, kdy mají z toho VIP salonku odejít, jasně, odbavit a tak dále a tak dále. A údajně jim řekli jakoby pozdě, takže ty holky za to vlastně nemohly, že to letadlo nestihly a protože ho potřebovali stihnout, tak to letadlo se kvůli ním normálně otočilo, přijelo zpátky a ty holky nastoupily.
0: To je krásný příběh. Je otázka, jestli by se tohle fakt stalo i pro nás, kdyby jsme bohužel třeba jako víš se někde zapomněli na tom letišti, tak jestli by se pro nás taky na té runway takhle to letadlo otočilo.
1: Nevím, kdo všechno má výjimky, kromě pracovnic striptýzového klubu. Každopádně je kolem toho fakt velký halo, člověk si říká takový bordel na letišti, kvůli bordelu, viď? Tak snad to těm cestujícím ty holky nějak vynahradili.
0: Já se nebojím.

0: úterní padla na Hit Radio Nord Music Welshly Arms a Let's
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
5: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
4: Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Getta, tedy svým Stones and I. Úterní padla na Hit Radio Nord Music, za chvilku po čtvrtý, přejeme hezký odpoledne.
1: Teď si představte, že před vás někdo postaví knedlo zelo vepřo. A nebo guláš s pětima knedlama, já?
0: Já.
1: To jsou dobrůdky. Tak přesně takováhle dobrůdka je pro naše domácí mazlíčky prémiový krmivo Platinum. A my ho znovu dáváme do placu a jdeme o něj soutěžit.
0: Ano, i dneska pro vás máme tady ty úžasný prémiový krmiva v hodnotě 3000 korun. Tenhle balíček obsahuje fakt to nejlepší, co si můžete pro svého čtyřnovýho parťáka přát. To máte. Platinum Stars od každý příchutě. Losos, kruta, iberiko. Platinum, iberiko, to jsou 5-kilový kanistry vlastně s granulkama. Platinum Meat Crips, chicken pro kočičku, anebo namátkou ještě vybírám 7-denní box, 7-day box pro pejska. Mňam, mňam, mňam.
1: Prostě cena za 3000 korun, jedna dobrota vedle druhý. Tohle, jestli vám doma váš domácí mazlíček objeví, tak to sežere všechno najednou a pak praskne. To po něm normálně budete muset schovávat. Takže přátelé, jestli tuhle úžasnou cenu chcete právě vy, protože máte doma třeba kočičku anebo pejska, tak stačí jenom napsat na náš WhatsApp chci Platinum. To je vstupenka do hry. Chci Platinum, dvě slova, který posíláte na 37 39 958.
0: Tak držíme palečky a za chvilku jednu zprávu z vás všech vylosujeme a ta se dostane dál. Držíme palečky.

0: Kapela Divoký byl a jejich pocit v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. A vy máte správný pocit, jestli si myslíte, že teď by se mělo soutěžit.
1: A taky, že teď se bude soutěžit. A ve hře máme balíčky v hodnotě 3000 korun. Balíčky prémiového krmiva Platinum. Stačilo jenom napsat na náš WhatsApp 37 39 958. Chci Platinum.
0: A že vás zase napsalo, no tak jdem losovat a jdeme volat. Tady Kamila a Káťa, odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music, tak koho nám dneska vylosoval počítač? Koho tam máme? Haló?
2: Ahoj, ahoj, tady Pavel.
1: Ahoj, Pavel.
0: Pavle, my tě zdravíme do jakého města?
2: Ústí.
0: Ústí. Pavel z Ústí nad Labem nás dneska poslouchá. Zapojil se do soutěže a chce vyhrát něco pro svého domácího mazlíčka. Co máš doma? Rybičky, křečka, kočku, psa?
2: No, my máme rybičky, želu, ale segra má psa, tak to bych dal pro psa. Takže.
0: Hele, ideálně, Platinum bych rybička úplně nesypal.
1: Ale jako představa jako vtipná.
0: No tak dobrá, chlape. Nebudem to zdržovat a jdeme rovnou soutěžit, protože první krok máš za sebou, seš vylosovaný a ten druhý tě čeká právě teď. Musíš správně odpovědět na naší dnešní soutěžní otázku. Seš připravený?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Je to jednoduchý, Pavle. Platinum je známé hlavně tím, že za A klade důraz na vysoký podíl čerstvého masa, nebo za B vyrábí granule jen pro dinosaury, a nebo za C balí krmivo do zlatých pytlů.
2: To je těžký, ale asi Ačko.
0: Bylo to těžký, máš pravdu. A ty jsi to dal! To je neuvěřitelný, jak máme chytrý, bystrý posluchače. Je to tvoje, vyhráváš prémiové krmivo Platinum v hodnotě 3000 korun. Gratulujeme.
2: Děkuju.
0: Ještě nám řekni, co to, že má ségra za psa?
2: Německý nějaký, je to nějaký čistokrevný pes, německý...
0: Čistokrevný z Německa.
2: Křepelák,
1: německý křepelák.
0: Německý křepelák, to existuje.
1: V životě neslyšela.
2: Aha.
0: Jak to vypadá?
2: Basic to byl takový hnědobílej, takový byl hodně dostavil, že mají, takže taková velká potvora, ale...
0: Německý křepel.
2: Měl by to být lovecký pes, no. Aha.
0: No vidíš, ale... to, tak jsme díky tobě za svoj něco chytřejší. Jak se jmenuje ten pes?
2: Bruno.
1: Tak to jo.
0: Tak včera vyhrál Matýsek, jestli si dobře vzpomínám, a dneska se nažere Bruno. To všechno díky vám, posluchačům, odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music, takže díky moc, že jste s náma, tobě ještě jednou velká gratulace, pozdravuj ségru a ať Bruno vychutná, jo?
2: Jo, díky.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: No tak dneska to bylo jasný, Matýsek, Bruno, zatím to máme samý psí výherce, tak třeba zítra bude kočička.
0: Ano, přátelé, chtělo by to genderově vyvážit. Zítra kočička, anebo aspoň fenečka.
1: Nebo aspoň fenečka, tak, to je pravda.
0: Hodně štěstí.

0: Za minutu 3:45 ladíte úterní hit rádio Nord Music a taky to nejlepší z našeho odpoledního playlistu Dermot Kennedy a Kiss Me.
1: Tahle pusa byla pro všechny děti, kterým ten včerejší déšť smazal jejich chodníkový tabule. A vím, o čem mluvím, protože u nás byly potoky slz. Potoky slz.
0: Ono to stálo takovýho úsilí.
1: Přesně, ale jo, ty se směješ, ale je to tak. Od začátku prázdnin si našla moje dcera takový plácek, úplně náhodou šla tam tenkrát s křídama a namalovala si tam koně. Mm-hmm. Jo? A člověk by řekl, dobrý, hotovo, uzavřený, druhý den si budeme hrát jinde. Ale ono jak furt nepršelo a my jsme kolem toho furt chodili, tak ona to začala dodělávat. Jo? A najednou ten kůň měl už i sedlo a další den jezdce a další den už tam byly i jiný zvířata. No, hele, normálně za ty prázdniny z toho vznikl obraz, doslova do písmene obraz.
0: Zoologická v Brně.
1: A včera ten slivák neuvěřitelný kompletně všechno smazal, takže logicky, když jsme se tam pak šli podívat, tak kůň skončil ve vodním příkopu. Nedal ho. Takže děti, tabule jsou smazaný, můžete začít znova.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Baru! Mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny, tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
14: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
13: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
17: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
18: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Fantastická, to je Erik Pritz, Colon Me na Hit Radio Nord Music. A 16. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, řidiče pozor v Ústí nad Labem, na kruhovém objezdu v Tovární. Bourala tady dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Na Lounsku v Nětlukách v části Markvarec narazil autobus do stromu, tady dejte pozor. A ještě připomínám nehodu na výjezdu ze Žadce na Plzeň, tady máme v sobě dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
1: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeji hezké odpoledne. Růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Směřuje k tomu jednání ministerstev práce a financí. Novinářům to dnes po více než dvouhodinové schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu řekl šéf rezortu práce Aleš Juchelka. Jak by navýšení mělo vypadat, ale nepřiblížil. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priznicových léčebných lázní v Jeseníkách jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střední chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Během týdne onemocnělo střevní chřipkou 111 lidí. Nedávná autonehoda slovenské prezidentky Nataši Pircové Musarové vyvolala v zemi diskuzi o jejich vazbách na Rusko. Při nehodě se zranila její blízká ruská přítelkyně. Následné vyšetřování médií pak ukázalo na časté cesty dnešní hlavy státu právě do Ruska. No a tenistka Daria Vidmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Christian. Informovali o tom organizátoři.
10: Úterý je obloha na severu Čech zatažená, na teploměrech máme 18 až 22, no a k večeru by znovu mohly dorazit přehánky nebo déšť. Pozor, zítra má dojít k oteplení, povyskočí to na 23 až 28 stupňů Celsia. Z těch mraků možná vykoukne i sluníčko, ale k večeru znova počítejte s tím, že můžou dorazit přehánky, déšť a nebo bouřky.
7: Hit Radio Nord Music.
11: No ale hlavně už bude taky půlka týdne a to je přece jenom něco pozitivního. 3:04, krásný úterní odpoledne přepadla na Hit Radio Nord Music. Káťa Haplová.
10: A Kamil Bílský. A co to vidí očíme?
11: No?
10: Tuto hodinku odstartuje bohyně popu, jak se jí taky někdy říká, letos 80-letá hudební legenda Cher.

0: Warren, Before You Leave Me, tak to je hit, který nám úterý na Hit Radio North Music zpříjemňuje odpoledne. S vámi odpolední show Padla, Káťa a Kamil.
1: A teď filmoví fanoušci pozor. Piráti z Karibiku budou mít asi šestý díl i s Johnny Deppem.
0: Nekecej!
2: A je to tady.
0: Je to venku.
1: A je to venku. A je to dobrý.
0: A je to dobrý. Johnny Depp, tak to je legenda Pirátů z Karibiku. Já si myslím, že kdyby byli Piráti jako další pokračování, tak bez Johnnyho tam jako nikdo nepřijde do toho kina, že?
1: No jo, ale kdo s tím počítal? Jako? Teď už to bylo téměř odepsaný, odpískaný. Teď poslední Piráti z Karibiku jsou z roku 2017. Salazarova pomsta.
0: To už je skoro 10 let.
1: To tenkrát viděli děti, kterým už dneska rostou fousy, rozumíš? A najednou se to všechno rozhádalo, Johnny Depp se začal rozvádět, bylo tam nějaké obvinění z domácího násilí, do toho padaly nějaké výroky, které asi padnout neměly. No prostě a jednoduše studio a Johnny Depp šli od sebe a vypadalo, že tahle spolupráce se už nikdy nedá dohromady. Ovšem, teď spatřilo světlo světa informace, že studio s Johnny Deppem jedná, že je to na dobré cestě a že pravděpodobně vzniknou Piráti z Karibiku číslo 6 i s Johnny Deppem, který si zase zahraje Jacka Sparrowa.
0: Já mám pro něho synu! Já to zbožňoval.
1: Já taky. Strašně se těším, jestli se tohle dotáhne a uvidíme dalšího Jacka Sparrowa v akci. A kdyby jenom Jacka Sparrowa, pozor, už se tak nějak proslýchá, že z té šestce bude mít Johnny Depp i syna. Malýho Sparrowíčka.
0: Sparrow junior.
1: Sice nevím s kým, já ani nevím, člověče, ta Salazarova pomsta, on tam na konci má nějakou babu?
0: Ten jich má vždycky, hele.
1: Tak když tak při nejhorším s nějakým pirátem v rámci registrovaného partnerství.

0: Ještě jednu.
1: Já ji miluju.
2: Dernier danse. Bonsoir, mademoiselle.
1: Bonsoir.
2: To je tak všechno.
1: Jo, tím končíš, jo?
2: Jo, tím končím.
1: Dobře, tak kdyby jsi si chtěla prosvištit trošku víc francouzských slovíček, doporučuji tuhle samou písničku, ale v podání naší české zpěvačky Daši. Já si troufám říct, že to je ještě lepší než originál.
2: Jo, veče. Tam má tu francouzštinu vyladěnou,
1: Daša. Ale my jsme dotančili, přátelé, to znamená, že nám trošku vyhládlo, takže doporučujeme Fofrem na náš Instagram hitradio_nordmusic, protože právě tam aktuálně soutěžíme o 5 kilčo do Michael's Bystra. Mňama.
2: Už v pátek budeme vyhlašovat vítěze, který od nás dostane poukázku na 500 korun do Michael's Bystra, ať už vyrazíte tady v Ústí do jejich nový pobočky, nebo třeba v Mostě v Bílině, anebo i u nás v Teplicích.
1: A pak už si jenom budete ukazovat, tak tady bych si dal ten sandwich, taky bych vyzkoušel ten váš burger, burrito, dobře, přibalte.
2: Ano, tacos, a já miluju jejich pokečko.
1: Jako tam vám budou týc sliny až do ponožek, přátelé, takže pojďte zkusit štěstí a vyhrát si Michael's Bystro na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko Nord Music.
3: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
5: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
6: www.bb.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
12: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
18: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
19: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
0: velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Nord Music, minutku po půl pátý, přejeme krásný odpoledne. S odpolední show padla.
1: Krásný odpoledne i ode mě. Ze zákulisí vám prozradím, že Káťa se teďka právě vrátila z naší hudební kuchyně, kde nám něco namíchala, tak co bude večer dobrýho?
0: Dneska večer podáváme teda archiv.
1: Archiv, jo?
0: Ano. Archivní vínečko, ale to je, přátelé, to je výběr z hroznů, rozumíte? I dneska totiž nás čeká od 18 hodin to nejlepší z let 80. 90. a taky začátku milénia. Taková ta hudební terapie úplně zadarmo. Hit Radio Classic.
1: No tak nám pojď dát ochutnat, co jsi tam uklohnila.
0: Dneska taková jako romantická chvilka.
1: Eros.
0: Jo. Ramacety. Ať už vás dneska večer čeká doma opravdu cokoliv, ale budete na to připravený, kamarádi.
1: Myslím, že už vím, na co myslíš.
0: No a ještě na závěr přikládám taky jednu noc v nebi.
1: Teda přátelé, mám takový pocit, že jestli si od 18 hodin naladíte Hit Radio Nord Music, tak vás doma čekají techtle i mechtle.
0: Země se zachvěje.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: hymna loňského léta. To je Miraj a taky polský DJ Trips dokola na Hitradio North Music. 16 hodin a 39 minut, hezký úterý.
1: A kde je to léto, tak mi ho ukaž.
0: No, to je právě to loňské léto.
1: To je to léto.
0: Už možná taky můžeme říkat, že už bylo léto.
1: Na druhou stranu už to chtělo. Už to chtělo, Ježiš, aby no, se zatáhlo, aby se zamračilo, aby taky sprchlo. Takže zaplať pámbu, že nějaká voda spadla. A hlavně pojďme na všem negativním hledat to pozitivní. Za mě to, že konečně dorazil déšť, má jednu obrovskou výhodu, protože konečně večer nemusíme zalejvat ty zahrady.
0: To je to nejvíc, přesně to se teď vyslovil, to je to nejvíc.
1: Vždyť je to takovej oprus. Koho to baví? Maria, kolik jasně. času tím trávíš?
0: Přesně.
1: A každý večer si říká, ježiš, to je suchý, já to zase musím no, zalit. No. A kde máš furt brát tu
0: a
1: vodu?
0: A kde bereš tu vodu, když neprší, přesně.
1: A najednou je zalito a čas ušetřený.
0: Ale bez starosti, já jsem úplně spokojená.
1: Takže přátelé, čas, který ušetříte na zalévání zahrady, můžete věnovat tomu, že budete zalévat sebe. Hezký večer.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: krásný vokály. Káťa Haplová a Damian David, přátelé, v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Takhle šlape úterní odpoledne na severu Čech.
1: Tohle byla taková ta česko-italská kombinace, jak se říká. Nicméně za 10 minut už je 5 hodin. Aktuálně sledujeme dopravní situaci u nás na severočeských silnicích a máme pro vás informaci z Lounska Pnětluky. Tady narazil autobus do stromu. Pozor, pozor.
0: Tak to je vážný.
1: Tam je to docela ostřejší, ale musím teda říct, že je toho takhle před 5. hodinou odpolední celkem dost.
0: Ne. Jo.
1: Jo.
0: No tak si počkejte do celý, my to dáváme všechno dokupy a za chvilinku se dozvíte, jak se jezdí na severočeských silnicích.
1: Do té doby ještě Duke Dumont, Eva Farná a nebo Nico Santos.

0: Giovanni, Duke Demo, Ocean Drive a Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, hezké odpoledne všem za volanty. Jděte pozor v Kadani v Chomutovské ulici u křižovatky s Bystřickou, máme tady nehodu dvou osobních aut. Podobná situace taky v Ústí nad Labem na Kruháči v Tovární ulici, tady počítejte se zdržením. Pozor stále na Lounsku v Pnětlukách, v části Markvarec, tady narazil autobus do stromu a další nehoda ještě na výjezdu ze Žatce na Plzeň, tady projedete jedním pruhem. Je toho celkem dost, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.
4: Prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách.

0: Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: Krásný den v 17 hodin, jsou tady další krátké zprávy a Klára Zemanová. Pojišťovny vyplatily v pololetí škody za 58 miliard korun. To je meziročně o 2,3% více. Počet pojistných událostí tak vzrostl o 3,9% na 1,7 milionu případů. Vyplývá to ze statistik. Podíl jejich členů na českém pojistném trhu představuje 97%. Garáže v prvním pololetí letošního roku zdražily, ceny v průměru stouply o 12% a nabízely se za více než 37 tisíc za metr čtvereční. Nejdražší byly tradičně v Praze, naopak nejlevnější garáže bylo možné pořídit v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy portálu sreality.cz. A já rovnou navážu, i ceny ropy na světových trzích dnes rostou. Důvodem jsou obavy, že se vzdaluje dohoda o ukončení války na Blízkém východě. Irán oznámil, že zaujme konfrontačnější postoj, zatímco Spojené státy vyloučily prodloužení dohody, na které stálo dosavadní příměří. Trhy se proto obávají dlouhodobějších výpadků v dodávkách energií. No a švýcarské obci Kandersteg hrozí nebezpečí. Nad ní se dal do pohybu rozsáhlý skalní masiv. Pokud by se jeho velká část zřítila najednou, mohla by způsobit katastrofu podobnou loňské tragédii v nedalekém Blatenu. Stabilitu alpských svahů dlouhodobě narušuje tání permafrostu a ústup ledovců.
4: I v 5 hodin odpoledne se nám to na severu Čech mračí, čekají se někde přehánky anebo déšť a na teploměrech máme 18 až 22. Počítejte s tím, že i zítra hlavně k večeru se čekají déšť, přehánky anebo bouřky. Nicméně přes den může z těch mraků vykouknout i sluníčko a pozor, hlavně se zítra oteplí až na 28 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Nord Music.
5: No tak to leto se přece jenom možná ještě definitivně neloučí. Každopádně my se taky ještě neloučíme, před náma poslední společná hodinka s Káťou a Kamilem a hlavně s odpolední show Padla.
4: No a co dáme do placu? 100% hlášku, která obletěla aktuálně severní Čechy. To jste manželce ukazovat nemuseli. Počkejte si na to, jak to vzniklo.

0: Pořádný odpolední nářez, Linkin Park, DMC Tennis Machine a 10 minut po 5. hodině posloucháte úterní padla na Hit Radio North Music.
1: To jste manželce ukazovat nemuseli. Přátelé, to je hláška, která vznikla tady u nás na severu Čech a už se jí baví celá republika.
0: Konkrétně to vzniklo v Žatci a vzniklo to, musím říct, teda celkem, jak se to říká, to slovo.
1: Teď jsem zvědavý, co z tebe vypadne.
0: Se na ně určitě nespomenu takhle odpoledne.
1: Tak ho vynech a pokračuju.
0: Tak já to budu asi pokračovat krytě. Bylo to úplně nenápadný, taková nepřehledná situace, řekl by se. Prostě a jednoduše, jeden senior se jal jít takhle podél silnice. V trošku podroušeném stavu, řekněme. A on upad. A na policii nahlásil, že ho srazilo auto.
1: Tak.
0: Takhle to bylo.
1: A tam je zakopaný ten pes. Stalo se to na Žatecku a policie samozřejmě takovýhle nahlášení musí vyšetřit, že
0: ano,
1: jo? Takže začala okamžitě pátrat, kdože tam jel autem, jakým autem, co to bylo z operáta silnic a kdo pánovi způsobil ten úraz. Jenomže ona při tom pátrání zjistila, že v místě toho incidentu je kamera. A tudíž, že se může jít podívat na to, jak se to vlastně všechno stalo. No a když si ten záběr prohlídla, tak zjistila, že pán opravdu šel po té silnici, ale žádný auto tam nejelo, žádný ho nesrazilo, ale prostě, jak byl připitej, tak sebou fláknul sám.
0: Ale prostě, a to je přesně ono. Ježíš, já jsem, tady mám modřinu, tak já si vymyslím, že mě srazilo auto. A to je prostě, to je přesně ten moment.
1: To je ten moment, který mě na tom baví nejvíc, protože přišel závěr, přátelé. A policie se rozhodla, že půjde za pánem i za jeho paní a že jim záběr ukážou, aby se objasnilo, jak to všechno vzniklo. A tohle je nahrávka přímo z toho objasnění.
2: Stojíte si pořád za tu verzi, že vás srazilo auto? Dobře, tak já teda vám i manželce teda něco ukážu, jo? Bum, kde je auto?
3: Počkejte.
2: Jdete.
3: Jo.
2: A fláknete sebou.
3: To manželce ukazovat nemusel.
0: To jste manželce ukazovat nemusel, to je prostě geniální.
1: Ach jo. Tak to je přípek ze Žatecka, kterým se teď baví celá republika. Strašně by mě zajímalo, jaký to bude mít konec. Řekl bych, že policie nad tím možná mávne rukou, ale manželka, ta dala pánovi minimálně domácí vězení.

0: Eriko, to byl příjemný výlet do minulosti. Course Breathless a s vámi úterní padlá na Hit Radio North Music. Čtvrt na šest pryč.
1: Ježiši Maria, čtvrt na šest. To je čas, kdy celý léto právě v tuhle chvíli jsme byli ponořeni až po krk v bazénu, aby jsme přežili ty vedra, který letos udeřili, ale tenhle týden ne. Tenhle týden je jiný. Tenhle týden jste pravděpodobně natažený někde doma, na gauči, pod dekou.
0: Ano.
1: A chystáte se na nějaký pěkný biják, anebo si třeba přečtete nějakou pěknou knížku.
0: Přesně, a ve čtvrt na šest hlavně už musíme rozsvítit, jo? Protože je tmavé.
1: No na tu knížku určitě. Moje manželka ta teďka čte jak o život, to je neuvěřitelné, dokonce až tak, že už nám došly doma knížky, takže si pořídila průkaz čtenáře a chodí do knihovny, ale bohužel ty knížky nevrací, takže pak je to na mě, abych vzal ty knížky, šel je vrátit a zaplatil pokutu. Zrovna dneska jsem platil 64 korun pokutu.
0: Prosím tě, za... No.
1: Nevrácený knížky. Je to divná cena 64, já jsem si myslel, že jsem se přeslech, ale paní říkala, jo, 64 korun za nevrácený knížky, tak ty 4 koruny asi nevrátila i záložku, nevím.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Šestý kamarád Be Mine a s vámi úterní Hit Radio North Music. Odpolední show padla.
1: Přátelé, rád bych dal teďka do placu informaci, která podle mě zaslouží Nobelovu cenu.
0: Mm-hmm.
1: Na komáří štípnutí prej funguje hlazení.
0: Na komáří štípnutí? Jakože máme vyhladit všechny komáry na světě.
1: To by taky nebylo blbý, ale je to myšleno jinak. Přišlo se na to, že když tě kousne komár, co jsme zažili všichni, teď ať ti naskočí ten pupínek, teď tě to začne svědět, teď se drbeš, a nemůžeš se toho zbavit, tak jediný lék, který na to opravdu funguje, je hlazení. Ideálně hlazení štětečkem.
0: Štětečkem,
1: jo. Já jsem si říkal, co to je za blbost, ale je to skutečně vědecky popsaný, že když vezmeš nějaký štěteček a začneš to místo, kde tě to svědí hladit, tak tím vlastně stimuluješ povrch svý kůže.
0: Ano.
1: A tý kůži a tomu tělu to dělá tak dobře, že v tu chvíli se v tobě vlastně začínají rvát dva pocity. To svědění a to dobře. A to dobře prej dorazí do toho mozku a vyhraje nad tím svěděním, takže v tu chvíli tebe ten pupínek od toho komára přestane svědět a už je ti jenom dobře.
0: A už je ti jenom dobře. A není ti ještě o něco líp, když to rozdrásáš až do krve?
1: Právě že vůbec. Ne, že to prej úplně není dobrý, jednak si tam můžeš zanést nějakou infekci, jasně, ale jednak to tím úplně nevyřeší.
0: Čověče, takže
1: ale
0: štěteč.
1: Hlazení prej funguje. To je geniální objev, ne?
0: No to jako je. Takže od teďka do lesa se štětečkem.
1: Co do lesa? To můžeš vyzkoušet hned večer. Až přijdeš domů a partner tě začne hladit a ty řekneš, že tě bolí hlava, tak se na to vyprdni, protože hlazení je víc.
0: Já mu to řeknu, nevím, jestli ti poděkuje jako dneska, jo? Tak hlaďte se, třeba i s kapelou Činasky. Jsme Hit Radio North Music.

0: Víkend, kéž by už. Ale aspoň našem éteru, Ariana Grande k tomu. Save your tears na Hit Radio North Music. To nejlepší pro vás na cestu domů, z práce, anebo taky pro vás, který ještě hákujete a máte dneska do 6 stejně jako my.
1: Cože? Tak doufám, že těch už je menšina. A hlavně, až vám to volno začne, tak můžete rovnou vyrazit fandit, přátelé. Dneska se totiž hraje na severu Čech hokej, kam se podíváte. Od 18 hodin v Ústí nad Labem, kde hostí ústecký Slovan Kadaň. V Litoměřicích tam zase v 18 hodin přijede Chomutov. A v Děčíně tam dorazí na 18. hodinu Most. Takže dneska se mezi sebou perou severní Čechy na cimpr-campr.
0: Takže dneska můžete opravdu vyrazit úplně kamkoliv za sportovním zážitkem, anebo taky za klobásou, že jo?
1: Je, na to se těším nejvíc.
0: Já vím, je to úplně jasný. No a k tomu za chvilku taky ještě sportovní utkání. Takový skejťákový skaterboy, Avril Lavigne na Hit Radio North Music.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio North Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Za 10.06 s vámi úterní hit Radio North Music, Temper City a Self Aware.
1: Víc už toho dneska nestihneme, takže díky moc, že jste s náma opět trávili odpoledne na severu Čech a zítra ve 3 se na vás znovu těší Kamil
0: a Káťa.
1: Ahoj.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Kadaně v Chomutovské ulici u křižovatky s Bystřickou. Máme tam nehodu dvou osobních aut. Podobná situace taky na výjezdu ze Žadce na Plzeň a pozor stále na Lounsku v Pnětlukách. V části Markvarec tady narazil autobus do stromu, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, a zas to musím řešit já.
9: Tak příště domo.
10: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
11: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
12: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se objevují od neděle, pršet má i v následujících dnech. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou uspořádali dnes v Lánech setkání k tématu životního prostředí. Zúčastnili se ho vědci a vědkyně, zemědělci, zástupci firem a neziskových organizací nebo odborníci na environmentální vzdělávání. A debatovalo se také o problému sucha.
14: Tak jak tady zaznělo, sucho se nevyřeší postavením několika nových přehradních nádrží. Je to opravdu celý komplex opatření a mě, a to jsem tady zmínil, mrzí to, že v odborné komunitě je nejenom kumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
13: Diskuze se zaměřila i na význam vědeckého poznání

0: a na to, jak ho srozumitelně přibližovat veřejnosti. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Breznicových lázní v Jeseníku jsou noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Hygiena eviduje 111 nákaz. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále neznají. Turistická lodní linka, která jezdí od úterý do neděle z Ústí nad Labem do Mělníka, bude pokračovat ve stejném provozu také v září. No a poté bude do 1. listopadu jezdit už jen o víkendech. Na turistické lodní lince platí tarif dopravy Ústeckého kraje.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Kraje noci na většině území déšť, nejnižší ranní teploty 16 až 12 stupňů. A zítra zpočátku oblačno, zataženo během dne pak místy polojasná obloha, v severní polovině území přehánky nebo dokonce výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až tropických 30. Foukat bude od jeho západu.
2: Krásný dobrý večer, to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Startuje právě teď 2:08. Hezké úterý vám přeje Leona Děndější, tak společně tu strávíme 3 hodinky krásného času plné skvělých hitů. Tak startujeme právě teď Sting.

tohle Tell Her About It. Já nevím, jak vám, ale mě tenhle hit prostě připomíná Vánoce. Já si nemůžu pomoct. Já tam slyším takový to hopsavý, ty rolničky, ten rytmus a prostě, co si budem, že jo, jako za 4 měsíce touhle dobou, už tady budeme chystat pomalu předvánoční štědrovečerní večeře. Čas je neúprostný, každopádně pojďme zpátky ještě do léta, téměř vlastně konec prázdnin před námi, za týden nám jdou děcka do školy, to bude radosti rodičové, co? Každopádně zpět k muzice, před námi jsou kamarádi, hudebníci, zpěváci ze Slovenska, No Name s hitem Mě alebo Áno, takže si myslím, že vám uděláme radost. No a teď taky něco, kdo třeba prožívá zrovna nějakou tu lásku, takový ten rozchod. One Break My Heart. A tahle legendární zpěvačka, Toni Braxton, to jsem dlouho neslyšela. Jo, jo, láska je krásná, umí taky bolet, ale bez ní prostě to nejde. Tak ať už to máte jakkoliv, užijte si tenhle song. Jsme Hit Radio.

0: hrajeme 80-ky, 90-ky, milénium. Napište mi, co děláte, jak se máte na 777-937-777, odkud nás třeba posloucháte, jestli makáte, nebo už máte v práci prostě padla. Já budu ráda, když mi napíšete, ať tady v tom studiu nejsem tak sama. Před námi Gary Halliwell, nebo taky Tom Jones a Sex Bomb. Pokud máte, pánové, vedle sebe nějakou pořádnou sex bombu, tak jí dneska prostě řekněte něco jinak. Že jí to sluší, že jí máte rádi, obejměte jí, polipte jí. My ženský to prostě máme rádi. Jo? Tak za chvilku tahle skvělá muzika.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
3: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rock and roll dreams come true. Meatloaf, to máme rádi. Rokoví nadšenci jásají. 18 hodin 40 minut, aktuální čas. Hit Radio Classic s vámi. A taky Lea, hezký večer.

0: Dáme si vaše SMSky. Ahoj, tak já jsem ze Zlínska na odpolední na čerpací stanici, takže zdravím všechny a moc ráda. Další zpráva. Ahoj Leonko, já se mám moc krásně. Poslouchám tě z vesnice Březí Užinkov a v Plzeňském kraji a minulý týden jsem byl na dovolené v Beskydech ve wellness hotelu a od pondělí do soboty jsem tam byl. Dobře, krásně, Adam, tak Adámku zdravíme. Do třetice tady další poslucháč, ahoj Leuš, jde se grilovat stejky na večeři a zítra zase burgery. Zdravím Vláďa z Podbukovky v Jeseníkách. Tak posíláme velké pozdravy a já vám samozřejmě budu dál hrát skvělé hity. Co třeba Lucie a Skamenělý dítě, to si dáme, jo?
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Krásný dobrý večer, my pokračujeme dál s vámi, Lea, a ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle Bell Book a Kendall právě teď?

večer s vámi, Lea, a taky je před námi kapela, která dokázala spojit temnější náladu s hudbou, u které se prostě nedá jen tak sedět. Jejich písničky znají celé generace a pořád mají takový ten zvláštní náboj, který vás dostane až po první tónek. Takže jestli máte rádi trošku tajemna a možná tak trošku emocí a hlavně pořádnou dávku skvělé hudby, teď jste na správné frekvenci. Hit Radio tohle všechno pro vás má, protože tohle jsou Depešáci.

0: Je úterý večer, den už pomalu končí a nálada, tak ta může být všelijaká, to je jasný. Každý jsme z jiného masa a kostí, jak se říká, takže možná máte za sebou náročný den, možná už jenom odpočítáváte hodiny do středy, tak si prosím vás teď na chvilku vypněte starosti, dejte si nohy nahoru a nechte hudbu, ať vám tenhle úterní večer maličko zpříjemní. S vámi Lea, doufám, že si to společně dneska užijeme a protože právě teď je ten správný čas zpomalit, nadechnout se a prostě si užít večer, tak posílám další skvělý hity. 80, 90 až po milénium.
1: Hit Radio Nerd Music.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.

Hit Radio Classic s vámi, úterý večer a devadesátky jsou zpátky. S nimi dokonce i Aqua, což je kapela, která nám připomněla, že i pop může být barevný, ulitlý, taky zatraceně chytlavej. Rádi si houpnem bokem doprava, bokem doleva. A když jsme u těch hudebních návratů, tak já vám přidám do playlistu ještě Garetha Gatese, Miláčka začátku nového tisíciletí. Takže si pojďme dát pořádnou dávku nostalgie, protože některé hity nestárnou. Tak volume doprava.

0: Úterý večer, téměř hodinka za námi, dvě stále před námi, 80, 90, ty nejlepší hity až po milénium. Tak před námi je kapela, která snad ani neumí zestárnout. The Rolling Stones, legendy, které už desítky let dokazují, že prostě rock and roll není jen otázka věku, ale neskutečně silný velký energie. Mick Jagger, Keith Richards a hity, které poznáte po pár vteřinách, tak si prostě jednu teď takovou pořádnou pecku od nich dáte.
1: Hit Radio North Music.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.

Pár minutek po 20. posloucháte Hit Radio Classic s vámi Lea a taky jsme si dali pořádně taneční retro. Song, který vás dokáže rozpohybovat rychlejší než ranní káva, že jo? Tohle byly S Express a my pokračujeme dál, protože před námi jsou Linkyni a taky Ace of Base právě teď.

0: už sledujete naše Hit Radio na našich sociálních sítích? Pokud ne, tak budeme rádi, když nám na Facebooku, na Instagramu dáte takovýto follow anebo palec nahoru, protože na těch sockách se opravdu děje toho hodně, hlavně takový ty backstagení události. Aby vám nic neuniklo a byli jste s námi i v tom online světě, tak my budeme strašně moc rádi. Tak prosím vás, follow, like, palec nahoru, prostě cokoliv. Najdete nás jako Hit Radio.
1: Hit Radio North Music.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

No a teď by to chtělo trošku nějakého toho girl bandu, takové té popové energie, tak co takhle Atomic Kitten? Holky, které na začátku milénia uměly udělat hit, který se vám zavrtá do hlavy, text jste se naučili, aniž byste se ho někdy učit vlastně museli, jenom jste to tak odposlouchali. Takže prostě to jsou takový ty hity, kterých se nikdy nezbavíte, těch melodií, těch slov, takže jestli máte náladu na trochu nostalgie, popu a pořádné dávky dobré energie, tak Atomic Kitten jsou přesně to pravý

0: Čas je neúprosný, za několik málo minut tady bude 21. hodina. Tak já vám, přátelé, kamarádi, přeju krásnou dobrou noc. Dneska se nám bude dobře spinkat, protože je konečně venku dýchatelno. Tak se prosím vás, vyspěte všichni do růžova. Zítra vstaňte ve středu tou pravou nohou vpřed, ať se vám daří prostě na co všechno stáhnete, jo? Byla s vámi Lea, dobrou noc a slyšíme se, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle, ale vlastně já tady s váma budu ještě v pátek večer. No tak jo, mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio North Music.
2: Na velikosti záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: bliny.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hit Radio.

0: Rádio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.